Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, neděle 10. května a svátek má Blažena. Tohle křestní jméno se vyvinulo z latiny. Ve svém významu skutečně znamená Blažená. Pochází z latinského slova Beatus, které se překládá jako šťastná, blažená nebo člověk, který přináší radost. Stejný význam je přisuzován i latinské verzi jména Beata nebo Beatrix. Blaženám přejeme k svátku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Po slunečném ránu a dopoledni začne postupně během dne přibývat oblačnosti. Zpočátku tady bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer pak bude postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, ochladit by se mělo v pondělí.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam třeba i dětský kolečko?
3: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád. No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
6: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
5: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
6: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
5: Maxi Dotace.
7: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 10. května a svátek má Blažena a pozor, je tu taky den matek. Narozeniny dnes oslaví například písničkář a hudebník Ivan Hlas, je mu 72, dále herečka Vlasta Žehrová, té je 70 let, narozeniny má také herečka a zpěvačka Linda Finková, její 58 a oslavencem je taky irský hudebník, šéf skupiny U2 Bonovox a tomu je 66 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, ať se vám hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Po slunečném ránu a dopoledni začne postupně během dne přibývat oblačnosti. Zpočátku tady bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer pak bude postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Ochladit by se mělo v pondělí.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 10. května. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 101 lety zahájilo činnost Osvobozené divadlo. Stalo se tak v roce 1925. Dnes je to 56 let, co bylo zahájeno vysílání druhého programu Československé televize. To byl rok 1970 a před 18 lety Mariánské lázně oslavili 200 let lázeňství. A to se psal rok 2008. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
4: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Přeji vám hezké ráno, před námi je neděle 10. května a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Dnes jeden matek třeba v Praze začne v 10 dopoledne speciální běh určený všem ženám. 4-kilometrová trasa bude na Holešovickém výstavišti. U zámrzku na Orlickou Ústecku začalo v noci vysouvání mostního provizoria nad železničním koridorem. Akce součástí přestavby mostu na silnici 1/35, práce omezily provoz na trati. V Letech na Písecku začne v poledne pietní shromáždění k uctění památky romských a židovských obětí nacismu. Akce připomene 83. výročí květnového transportu z roku 1943. Zámek Zákupy na Českolipsku poprvé ukáže veřejnosti zhruba 15 obrazů, které v minulosti vlastnil nacistický vůdce Adolf Hitler. Speciální prohlídky symbolicky připomenou konec druhé světové války. V Berouně i dnes pokračují tradiční hrnčířské trhy. Akce se koná na Husově náměstí. Ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku dnes oslaví 80 let od založení zdejší zoo. Vše tu odstartuje v jednu v amfiteátru. Karlova studánka na Bruntálsku dnes zahájí novou sezónu žehnáním pramenům. Jejich svěcení pak chystají v Luhašovicích na Zlínsku. A ve Švédsku dnes čeští hokejisté odehrají poslední utkání nejen na švédských hrách, ale také před mistrovstvím světa. Od 12 hodin narazí na Švýcarsko, které zároveň i šampionát hostí. V 7:30 večer se pak od trenéru dozvíme nominaci na turnaj. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Radio Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Česká hodinka, Petr Kolář, posloucháte Blaníka. Za tři a půl minuty už máme 6 hodin. Co si dál budeme hrát, jaké písničky nabídnu, tak třeba skupinu Krištof. Po svět je Hollywood. Dále to bude Karel Gott. Ty jsi pro mě ta pravá, a já tvůj můj. A nebo Ivan Hlasa Malagelo. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, přeji krásnou neděli a dobré ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A neděle bude jasná až polojasná, ráno výjimečně s mlhou. Teploty přes den mezi 18 a 23, na horách většinou okolo 16. Za chvíli Radeka zprávy, tolik aktuálně o počasí a přeji hezký den.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
3: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Česko si dnes připomíná Den matek. Česká Lípa hledá nového provozovatele MHD. Fotbalové derby se kvůli fanouškům Slávie nedohrálo. Hezké ráno přeje Radek Barkman. V Česku se slaví Den matek. Svátek připadá dle amerického vzoru vždy na druhou květnovou neděli. V Československu se poprvé slavil v roce 1923 a jeho propagátorkou se stala Alice Masaryková. Mezi oficiální státní svátky však nepatří. Obdobou je například Den otců. Ten se slaví třetí neděli v červnu. Projekt s knížkou do života rozvíjí děti napříč celou republikou. Funguje to tak, že rodiče při narození dítěte dostávají speciální balíček a pozvánku do knihovny. Tam si pak rodiče s dětmi čtou a pracují na získání pozitivního vztahu ke knize. K přínosům programu více řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
5: Předčítání dětem od nejranějšího věku má prokazatelný pozitivní vliv na jejich celkový vývoj. Podporuje rozvoj komunikačních dovedností, posiluje paměť a schopnost soustředění. Rozvíjí představivost i emoční inteligenci.
4: Vedle toho také upevňuje vazbu mezi rodičem a dítětem. Česká Lípa hledá nového provozovatele místní MHD. Smlouva s tím současným totiž končí v roce 2029. Veřejnou soutěž zajistí pro město externí firma. Radnici to vyjde na 625 tisíc korun. Od vítěze si město slibuje nejenom veřejnou autobusovou dopravu, ale i odbornost v ekonomických otázkách, které s ní souvisí. Dosud ve třetím největším městě Libereckého kraje zajišťuje dopravu společnost Busline. Sobotní fotbalové derby mezi Sláví a Spartou se nedohrálo. Domácí těsně před koncem vedli 3-2 a směřovali k zisku mistrovského titulu, když došlo k běhnutí domácích fanoušků na hrací plochu a napadení několika hráčů Sparty. Sudí Karel Rouček následně zápas ukončil. Disciplinární komise se bude utkáním zabývat dnes. Dá se očekávat kontumace ve prospěch Sparty. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Martin.
1: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
0: Skvělé ráno, krásný dobrý den. Já se vrátím k tomu, co říká Radek, Den matek, tak se na to za chvíli podíváme. Budeme si hrát i jednu písničku právě pro maminky a slaví dnes Ivan Hlas. Co slaví, dozvíte se za chvíli. Rádio Blaník. A teď už je tu jedna Alenka v říši divu a Karel Zich. Tak hezkou neděli a dobrý poslech, to vám přeje Martin.
6: Telegram s adresou svět.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaníka, za 4 minuty už bude 7:45, dál hezky česky nabídnu Anuka, Helenu Vondráčkovou, anebo zpěvačku Lucii Bílou. A teď se podíváme na to, jak bude, ale taky jak je.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Přeji hezké dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, přeji počasí, Martin na svou telefonu.
0: Martine, zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je?
2: Tak aktuálně máme jasno až polojasno a výjimečně se vyskytují mlhy. Teploty se pohybují takhle po ránu mezi 7 a 3 stupni, ale v údolích a nebo v místech, kde zeslábnul vítr, jsou teploty i kolem 1 stupně Celsia.
0: Je pravdou, že to dnešní ráno je skutečně chladnější, může za to asi ta jasná obloha. Ale jaké počasí bude dnes? Jak to vypadá? Docela hezky.
2: Ano, tak dnes bude slunečno, ráno ještě s tou výjimečnou mlhou, odpoledne a večer bude ale oblačnosti přibývat a postupně bude většinou oblačno, nicméně strážky neočekáváme. Co se týče teplot, tak bude tepleji jak včera, v maximech čekáme nejčastěji od 18 do 23 stupňů, foukat bude dnes slabý, na jihu území mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Martin Laco, děkuji za váš čas, za vaše informace a přeji krásné ráno, mějte se hezky.
2: A taky děkuji, vy si taky mějte hezky, naslyšenou.
0: A my jedeme dál hudebně. Lady Gaga a Bradley Cooper a písnička Shallow. Posloucháte Rádio Blaník a čistou vlnu dobré vstávání. A jak říká maminkám, všechno nejlepší k dnešnímu svátečnímu dni. To přeje Blaník a taky já, tedy Martin Císař.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník a přeji krásnou dobrou neděli. Blaže nám všechno nejlepší k svátku. A co dál, jaké písničky nabídneme, tak za chvíli opět a Radeček Eli i takto za to stojí. Dál si hezky česky budeme hrát i Helenu Vandráčkovou, anebo Poutníky a písničku Panenka. Já přeji krásné ráno a ještě čas, za nějakých dobrých 7,5 minutky už je půl.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Konečně ticho, vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
12: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.

0: děkuju ti.
1: Tohle byla zpěvačka Lucie Bílá, která zaspívá také na Konopišti 30. května. Pokud jste ale nestihli koupit si vstupenky a chtěli byste s námi ještě oslavit 27. narozeniny Rádia Blaník, máte stále šanci. A navíc vás to nebude stát ani jednu jedinou korunu. Ano, slyšíte dobře. Schovali jsme pro vás pár posledních vstupenek a brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Tak buďte ve střehu. A kdy začneme rozdávat vstupenky? Bude to už zítra. Všechno podstatné o našem koncertě se dozvíte na stránkách radioblaník.cz. Takže zítra rozhodně buďte ve střehu a můžete získat stupenky. Vždy to budou dvě.
2: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blanik a před námi jsou další písničky v té hodince k mezi 8 a 9, třeba Michal Hrůza. Dále to bude Slza. Ale taky duet Hany Zagorové, Petra Reska. Dál si budeme hrát hezky česky, přeji hezké ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Obloha dnešního dne jasná nebo polojasná, odpoledne k večeru přibývání oblačnosti, teploty mezi 18 a 23 stupni Celsia.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Brand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
6: Ovocnáři letos očekávají pokles úrody. Ústecký kraj se chystá podpořit malé prodejny. Fotbalista Jablonce dnes hostí v Šancelize Hradec. Pěkné ráno, přeje Radek Barkman. Státní ústav pro kontrolu léčiv by mohl za své odborné úkony v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků získat ročně až 7 milionů korun navíc. Návrh nařízení by měla v pondělí projednat vláda. To by pak začalo platit 15 dnů od jeho vyhlášení. Důvodem je valorizace hodinové sazby za práci úředníka. Ta se neměnila od roku 2022. Ovocnáři očekávají po loňské mimořádné úrodě citelný propad. Důvodem jsou totiž některá jarní mrazivá rána. Druhou vlnu mrazů byly zasaženy zejména třešně a jabloně, pokračuje ředitel firmy Zemcheba Zdeněk Špaček.
7: Co byla ta první, tak ta byla úplně v pohodě. Tady se nestalo nic, tady bylo asi minus 3 stupně, ale chviličku, 2 hodiny zhruba, což tomu za stolik nevadí. Takže tam to bylo dobrý, ale minulý týden nepřišla ta druhá vlna, tak to, co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu zrovna, kde ten mráz byl.
6: Předloni vlny mrazů spálily až 683 tun plodů. Ústecký kraj podpoří malé venkovské prodejny. Na jejich fungování uvolní necelé 4 miliony korun. O jejich proplacení následně požádá Ministerstvo obchodu a průmyslu. V minulosti už kraj takto rozdělil 200 prodejnám v regionu až 17 milionů korun. Účelem programu Obchůdek Plus je udržení prodejen v obcích do 1000 obyvatel. Prodejny mohou v rámci dotace získat 20 až 100 tisíc korun. Fotbalisté Jablonce budou v nedělním utkání šance ligy hájit 4. místo v tabulce, zajišťující účast v evropských pohárech. Soupeřem jim bude Hradec Králové, na který momentálně mají 2 body náskoku. Králové hradeckého trenéra Davida Horejše bude čekat zápas proti jeho bývalému klubu. Utkání na severu Čech odstartuje v 18.30. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Skvělé ráno, za minutu bude 8 hodin, za chvíli se vypravíme na cesty s Mirkem Táborským, podíváme na počasí dnešního dne a budeme si dál hezky česky hrát. Tohle už je Hana Zagorová, Petr Zekta, Pusa je tvá.

0: Divoké byla písnička Pocit a já mám pocit, že dnes tu máme Den matek. Ano, je to tak?
1: Den matek na Rádio Blaník.
0: Tady u nás na Blaníku dnes hrajeme ty nejkrásnější písničky věnované právě mamkám, maminkám a navíc máme pro jednu mamku krásnou kytici od florea.cz, kterou jí doručíme až domů. Bude to ta vaše? Napište nám, co byste zkázali vaší mamince a za co jí chcete poděkovat. Stačí, když nám to napíšete v SMS právě na 603 118 118 a v 15 hodin 10 minut je tu výherní kolo a my vybereme někoho z vás a přivezeme právě kytici od florea.cz. Tak co, komu to bude, je to na vás, pište, těšíme se na vaše zkazy. A ke dni matek i jedna písnička. Díky za všechno, mámo má, a to už je Jirka Schillinger. Posloucháte Blaník, to 10 minut po 8. Přeji hezkou neděli.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Michal Hruza, úžasná písnička, budu ti vyprávět. Já přeji krásné dobré ráno, za 11 minut máme 8:30. Co dál tady u nás, tak za chvíli třeba Miroslav Žbirka anebo duet Petr Janda, Petra Janů a jedeme dál. My taky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Krásné ráno přeji do Českého hydrometeorologického ústavu a ptám se, kdo tam.
2: Dobré ráno, přeji počasí, Martina z toho telefonu.
0: Martine, zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
2: Tak aktuálně máme jasno až polojasno a výjimečně se vyskytují mlhy. Teploty se pohybují takhle po ránu mezi 7 a 3 stupni, ale v údolích a nebo v místech, kde zeslábnul vítr, jsou teploty i kolem 1 stupně Celsia.
0: Je pravdou, že to dnešní ráno je skutečně chladnější, může za to asi ta jasná obloha, ale jaké počasí bude dnes? Jak to vypadá? Docela hezky.
2: Ano, tak dnes bude slunečno, ráno ještě s tou výjimečnou mlhou, odpoledne a večer bude ale oblačnosti přibývat a postupně bude většinou oblačno, nicméně srážky neočekáváme. Co se týče teplot, tak bude tepleji jak včera, v maximech čekáme nejčastěji od 18 do 23 stupňů, foukat bude dnes slabý, na jihu území mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Martin Laco, děkuji za váš čas, za vaše informace a přeji krásné ráno, mějte se hezky.
2: Taky děkuji, vy si taky mějte hezky, naslyšenou.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
8: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
9: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
11: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
12: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
12: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
12: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
12: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: nhr.cz.
13: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
14: A jaké?
13: Alfa křížovky, ty s duhou.
14: A s ptákem.
13: Najdete na levnékřížovky.cz.
14: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
13: Mua.

0: Skvělé ráno, 6,5 minuty po půl deváté posloucháte Rádio Blaník a každý všední den od pondělí do pátku krátce po 15. hodině vyrážíme na cesty. S kým? No přeci s Mirkem Táborským. A tento týden to bylo za výhledy. A pokud jste nějaké vydání nestihli, nevadí, o víkendu si dáváme opakovačku. A teď tedy míříme za výhledy a bude to jeden soutok jako na dlani. A Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dovolím si vám představit další místa s mimořádnými vyhlídkami a bude to překvapivě v nížině. Mělník, kdysi královské věnné město, přitahuje návštěvníky svým historickým centrem a především zámkem. Milovníci vína jej znají jako centrum vinařství v Čechách, a to prokazatelně už od dob císaře Karla IV. Podle některých legend ještě o několik století dříve. Ale opravdu atraktivní jsou také zdejší vyhlídky. Dominantou města je hrad přestavěný na zámek a v jeho sousedství také kostel svatých Petra a Pavla s vysokou, zdaleka viditelnou věží. Zámek stojí na vyvýšené opukové skále nad jedinečným soutokem dvou našich největších řek Labe a Vltavy. A právě zámecké návrší nabízí neopakovatelné výhledy na soutok a dále do kraje. Pod Mělníkem se do Labe vlévá, kromě Vltavy, také Vraňansko-Hořínský plavební kanál, vybudovaný kvůli splavnosti Vltavy. Proti proudu můžete vidět ikonické secesní zdymadlo. Kdo sem přijde poprvé, často pokládá kanál při pohledu zhora za Vltavu. Ta se však spojuje s Labem o kousíček dříve proti proudu. Paradoxem soutoku je, že Vltava, ač je vodnatější a delší než Labe, zde končí a další tok se už nazývá Labe. No a přímo proti soutoku stojí vyhlídka se zajímavým příběhem. Nese jméno dobrodruha tajemného původu Enrique Stanko Vráze. Ten procestoval v letech 1880 až 1920 opakovaně severní a západní Afriku. Prošel a projel napříč Jižní Amerikou, navštívil Mexiko, Spojené státy, Japonsko, Čínu, jihovýchodní Asii i ostrovy v Tichém oceánu, včetně ještě dlouho potom neprozkoumané Nové Guineje. Na mnoha místech byl jedním z prvních Evropanů. Na svých cestách nasbíral mnoho přírodnin, živých zvířat a uměleckých předmětů. Všude fotografoval a po návratu do vlasti napsal několik cestopisů. A proč se podle něj jmenuje právě vyhlídka v Mělníku, to vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
0: Už od zítřka u nás na Blaníku.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.

0: skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, pohled na hodiny za 4 minuty, celá tedy 9. Hezké ráno přejí Radek Barkman a já, Martin Císař, a já mám písničky, mám tu Petra Muka. Dále to budou Kabáti. A nebo Věra Špinarová. Jsme Blaník Rádio, co hraje 27. rokem, hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Krásně a slunečno, dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru pravda přibývání oblačnosti, nicméně přes den teploty do 23 stupňů, užijte si neděli.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
7: Léčba Čechů v zahraničí stála necelé 2 miliardy. Noc kostelů na Vysočině připomene i popravené kněze. Menčík v Římě prohrál s Popirinem, Nosková naopak postupuje. Hezký den, přeje Radek Barkman. České zdravotní pojišťovny loni zaplatili za léčbu svých pojištěnců v zahraničí necelé 2 miliardy korun. Celkem se jednalo o více než 180 tisíc případů. Mezi vyhledávanými službami bylo především stomatologické vyšetření v Polsku anebo plánované operace v zahraničí. Průměrně zaplatili pojišťovny za jednoho pacienta 6300 korun. Letiště Praha postaví novou nabíjecí zónu pro elektrická vozidla. Ta bude v bezprostřední blízkosti parkovacího domu. K využití by měla být do 9 měsíců. Jak konkrétně bude místo fungovat, to prozrazuje mluvčí letiště Denisa Hitmánková.
8: Jednotlivé nabíjecí body budou ve formě sloupků s nabíjecími kabely čerpat výkon z výkonových kabinetů. Ty dynamicky distribuují dostupný výkon mezi jednotlivé výdejní stojiny podle aktuální potřeby. V nabíjecí zóně bude k dispozici rychlonabíjení, přičemž celkový instalovaný výkon dosáhne 1,6 MW.
7: V závislosti na typu vozidla bude možné elektromobily výrazně dobít během přibližně 15 minut. Letošní noc kostelů na Vysočině připomene také kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Ti byli popraveni komunistickým režimem. Slavnost jejich blahořečení pak proběhne 6. června v Brně. Do akce se letos zapojí přes 80 chrámů. Na prohlídky či koncerty zvou jednak římskokatolické, jednak i evangelické kostely. Český tenista Jakub Menčík nestačil ve druhém kole turnaje v Římě na Australana Alexeje Popirina. Menčíka sužoval poraněný kotník, na soupeře nestačil poměrem setů 3-6, 6-2 a 4-6. Do osmifinále naopak postoupila Linda Nosková, ta zdolala Ukrajinku Olejníkovou 2-0 na sety. Ve třetím kole se dnes představí také Nikola Bartuňková nebo Karolína Plíšková. Tolik zprávy Rádio Blaníka, zahraje vám Martin.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Rádio, já se tě zeptám, jakože mám vzít kytaru a zabrnkat, jo?
7: Optimálně.
0: Dobrá, dobrá, tak možná v příští hodince, teď si dáme Věrku Špinarovou.
2: Rádio Blaník.
0: Skvělé ráno přeji všem, za chvíli dobré rady do zahrady a kolegyně Iva Lecká, posloucháte Rádio Blaník a za pár sekund už máme 9, počkáme si na to. 1, 2, 3, 4, 5, co z toho Honzo, co z toho Snět. Je 9, hezké ráno.

0: Letí nám to letí ještě 4 minuty a máme 10:45 a vy posloucháte Rádio Blanika, připraveny jsou.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Dnes jsou to Pop Stop, tedy písnička Mami Blues a je to španělská skupina, písnička z roku 1971 a v sousedním Německu tehdy strávila dokonce 10 týdnů na vrcholu singlové hitparády. První byla také v Itálii, Španělsku, Belgii, Francii, v Rakousku, dále je to Švýcarsko, Norsko, Švédsko a Dánsko, kde se dostala na první místo hitparády. Existují dvě české verze, znáte alespoň jednu? Tak dobrá, dejte mi vědět na naší bezplatnou linku, linku zdarma, zelenou linku Rádia Blaník. Číslo je 800 109 109. Děkuju za vaše tipy a pojďme na originál.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Další krásná písnička v originále. A když máme ten den matek, tak si myslím, že písnička, která se víc než hodí. A kdo jí zpívá česky?
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Krásné dopoledne, vítejte u nás. Kdo volá?
2: Dobrý den, Honza, Plana, umě, já zpívá s ním. Karel Gott, O mami.
0: Karel Gott, O mami. Druhou verzi českou znáte nebo ne?
2: Momentálně si nespomenu, no, ale ten Gott určitě.
0: Jasně, díky moc, mějte se hezky. Druhý volá, kdo v pořadí? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie z Humpolce. První písničku zpívá Karel Gott, O mami, dík. A druhou zpívá Jitka Zelenková.
0: Děkuju, děkuju vám a mějte se moc hezky.
3: Je taky, naschle.
0: A do třetice nám volá, kdo i vám? Hezké dopoledne.
4: Mirek Hustivice, také hezké. Karel Gott, O mami.
0: A ještě jedna verze česká je, věděl byste?
4: Ne, ne.
0: To nevadí. Říkáte Karla Gotta a to jste trefil do černého. Děkuju, mějte se.
4: Taky na své.
0: A druhá verze je Karel Zich a Spiritual Quintet Spoutaný město. My si dáme verzi číslo 1, tedy Karla Gotta, O mami dík. Posílám ji právě teď a připomenu, že český text tady napsal Jiří Štajdl a písnička je z roku 1972.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Skupina Premiéra, písnička Hrobař, posloucháte dopolední vysílání Rádia Blaník. S vámi je Martin, za chvíli dál hezky česky Lucie Bílá, Honza Bendík a písnička Jednu malou chvíli nabídnu Marii Rotrovou a bude to také Stínu kapradiny zpěvačky Jany Kratochvílové. A pokračuje víkend s Nedvědy a jakou máte hledat písničku tu další výherní, za chvíli prozradím, tak s námi buďte dál. Hezké dopoledne.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
5: I teď?
7: Ano.
5: A teď?
7: Jo, včera, dnes i zítra.
6: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé. Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
10: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
11: Jízdy na bobové dráze.
9: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
11: Soutěže.
9: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
11: A koncert Tomáše Kluse.
9: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
11: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: nhr.cz.
12: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
13: A jaké?
12: Alfa křížovky, ty s duhou.
13: A s ptákem.
12: Najdete na levnekřížovky.cz.
13: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
12: Mua.
14: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
15: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
16: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
15: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Kolenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.

0: Marie Rotrová na Blaníku za 3:45. Hezkou neděli a krásný poslech. Další písničky připraveny Alvaro Soler, Sofia anebo Jana Kratochvílová a v stínu Kapradiny. Pravda, sluníčko svítit bude, ale příjemných 23 stupňů, tak to ani na stín do nějaké té Kapradiny to asi nebude. Nicméně, takový výlet třeba do stezky nebo na stezku korunami stromů, ať jsem přesný, v Krkonoších, to je obrovský zážitek. Alespoň na tomhle místě byl nedávno Kránek Rádia Blaník kolega Vlasta Suk a přinesl reportáž a on si to tam tak trochu zkusil. A poslouchejte schválně, jak se mu krásně klalalepe hlas. Tak je to tady.
1: Samozřejmě si tady zkusím něco, co si může vyzkoušet i každý z vás. Sjet přímo z vrchu stezky dolů tobogánem. Tak jdu na to.
0: To jsme zvědaví.
2: A už jedu. A to je jízda, přátelé, tohle si nenechte ujít. To je neskutečný pocit, ale krásný zážitek tady na stezce korunami stromů z tobogánu dolů. A už jsem dojel a všechno v pohodě, doporučuje i blanický krajánek.
0: No tak to byla ale paráda. To je kolega Vlasta Suk, to je taky naše číslo. Tak velké díky, Vlastíku, v každém případě se na tebe budeme těšit dnes ve vysílání, protože ty tady s námi budeš odpoledne a večer. A večer v 19 hodin i s písničkami na přání. A tak si tak říkám, co máme dneska, neděli? No to letí neuvěřitelně, to konopiště u fakticky klepe na dveře. Toto zase uteklo, to není možné.
3: Jedinečné a vyprodané.
4: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
3: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
4: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
3: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
4: Každý všední den
3: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Michal David a písnička právě začínáme za chvíli. Petr Kola. Lucie Vondráčková. A nebo Standa Hložek a Petr Kotval. Hezky česky to bude dál.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. České, moravské a slezské počasí bude většinou jasné nebo polojasné a teploty příjemné mezi 18 a 23. Večer očekávejte zatahování a přibývání oblačnosti a teploty, které rapidně půjdou dolů, a zítra to budou teploty maximálně do 21 stupňů, ale to většinou přes den a zataženo, a také očekávejte déšť. Toliko počasí, přeji vám hezké dopoledne s námi.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Pěkné dopoledne. V Berouně se o tomto víkendu konají oblíbené hrnčířské trhy. Tradičně tu najdete nejenom repliky berounské keramiky, ale i širokou nabídku keramiky různých technik od hrnčířů z celé republiky i ze zahraničí. Součástí trhu je také vinařský koutek, stylové občerstvení a nechybí ani hudební program. Pěknou akci si připravili na zámku Žleby, kde ožila zámecká kuchyně. O doprovodný program se postarají kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech. Zároveň se dozvíte celou řadu informací, a to včetně toho, jak to na zámku chodilo v dobách minulých. Otevřeno je do 16 hodin. A zajímavou akci si připravila i stará čistírna v Praze. Vyrazit se můžete na komentované prohlídky pro děti. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co se děje s odpadní vodou. Uvidíte taky parní stroje a svezete se lodičkou. Prohlídka trvá zhruba hodinku a vychází ve 3. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
8: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
7: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
6: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Housebrand Café, per favore?
11: Sí, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
13: Tak děti, pojďte domů.
14: Ale my jsme doma tady.
15: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: 11 hodin, hezké dopoledne, pěknou neděli přeji všem a nedvědi samozřejmě a víkend s nimi jedou dál tady u nás na Blaníku. A tou další písničkou, kterou máte hledat v našem vysílání, je Kohout právě od nich. Jak zazní, vytáčejte 800 109 109 a vyhrává opět třetí volající. Co? No přeci vstupenky na jejich báječné koncerty. A kdeže budou, tak to se dozvíte za chvíli od nás.

0: 11 hodin 10,5 minuty.
1: Den matek na Rádiu Blaník.
0: Ano, je to tak, dnes tu máme Den matek na Blaníku, hrajeme ty nejkrásnější písničky, které věnujeme právě jim. A navíc máme jednu maminku, takovou ještě schovanou, skrytou za tajemstvím, protože právě za ní vyrazí obrovská kytice od florea.cz. Ale jaká maminka to bude, to je pouze na vás. Napište nám a poděkujte jí, napište nějakou krásnou textovku na číslo 603 118 118. A pokud se nám zalíbí a bude nejkrásnější, tak jí odvezeme skutečně obrovskou kytici od florea.cz. Zaveze to kurýr a kytička určitě udělá radost. Tak nám dejte vědět, 603 118 118. Napište nějaký krásný zkaz, proč právě té vaší mamce máme tu kytičku přivést. A dnes zhruba v 15 hodin a 10 minut bude výherní kolo a tam už představíme toho, komu se to povedlo. A když máma, tak písnička Máma od Václava Neckáře právě teď na Blaníku.

0: Petr Kolář a písnička Jednou nebe zavolá. Ještě 9,5 minuty a máme 11:30. Standa Hložek a Petr Kotvald za chvíli s touhle báječnou písničkou, anebo Blaník slunce dál svítí, Blaník 25. Ano, písnička, která vznikla k 25. narozeninám Blaníku. A teď už slavíme 27. Ten čas neskutečně letí.
1: Čeština je krásná,
2: ale taky dost těžká
1: a někdy trochu matoucí.
2: Proč děláme kozla zahradníkem?
1: A co znamená basama s fousama?
2: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
1: Proč se říká,
2: co se říká?
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura Zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
8: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
9: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
12: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
14: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

0: hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: krásná a ještě k tomu výherní písnička Kohout.
1: Víkend z neděli na Rádiu Blank.
0: A jako třetí byl posluchač z Jihlavy, je to Pepa. Pepo, slyšíme se, halo, halo.
2: Ano, ano, slyšíme se, ahoj.
0: Tak já vás moc a moc zdravím, protože teď stojíme všichni v pozoru a tleskáme jenom vám.
2: Je, děkuji, to mám obrovskou radost, že jste se konečně dovolal, co jsem tu za včerejška.
0: Pepo, vám se to povedlo, máte tady dvě stupenky na koncert právě Nedvědů. A já
2: mám
0: se vás...
2: hrozně rád ty
0: jo,
2: Nedvědy.
0: No tak to je ale skvělá zpráva. Máte na místě teďko, nebo máte možnost místa, které si vyberete. Tak zaprvé, 23. května je to Ostrava, druhé místo 11. červenec Ústí nad Labem, 31. července to bude Slavkov u Brna a Zámecká zahrada, tady by to mohlo být fakt pěkné, a 7. srpna Mikulov amfiteátr. Tak jak to vidíte?
2: To tak vypadá, že to tak bude nejvíc do toho Slavkova u Brna.
0: Od vás určitě, vy jste z Jihlavy, no tak není co řešit.
2: Ano, ano.
0: Tak si to moc krásně užijte a vstupenky máte dvě, koho vezmete sebou, to mě taky
2: no,
0: zajímá.
2: No to jasný, že moji mamku.
0: Mamku, no tak maminka.
2: Ano, Mirku, taky zkoušela včera se dovolat a taky se nedařilo a dneska mi to náhodou vyšlo, takže no. Máme oba dva velkou radost.
0: A je to vlastně takový dárek od Blaníku ke dněma,
2: ano,
0: takže
2: ano, ano, přesně tak. To se taky krásně povedlo.
0: No, vidíte to. Tak Pepo, mějte se krásně v hlavě a zase
2: taky,
0: někdy.
2: Taky zdravím, ahoj.
1: Rozhozený vlasy trávě kví. Víkend s Nedvědy na Rádiu Blaník. České rádio.
0: Honza Nedvěd a písnička Podvod, to je ta další výherní, kterou hledejte v našem vysílání. A teď už ale Standa Hložek a Petr Kotwald a holky z naší školky. Za 4 minuty 3:15.

0: 14. hodina se blíží a s ní také česká desítka, kolega Petr Slíva. Dáme si reprízu páteční premiéry a za chvíli tu bude třeba Marek Ztracený.
1: Zastav mě, prosím tě, zastav mě.
0: Jelena všude zdejší.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá. Všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: A nebo puberťák a Xindl X.
1: Cítím se burňák, jako puberťák.
0: Ano, tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky a česká desítka už je připravena pro vás.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio
0: Odpoledne ještě jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů, ale večer přibývání frontální oblačnosti od západu. Toliko počasí, přeji dobrou chuť k obědu a hezké poledne s námi.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké poledne. Milovníci železnice by neměli vynechat akci v Lužné u Rakovníka. Dneska je tu parní květnový víkend. Co všechno na vás dneska čeká, prozradí zástupce nadačního fondu Svět železnice Petr Slepička.
6: Čekají nás hvězdicové nostalgické jízdy do okolí, na které vyrazí Matilda, Všudibylka i Šlechtična. Připraveny jsou také komentované přehlídky na točně a radí i večerní fotografování. V provozu budou úzkorozchodné parní váčky, občerstvení a po celý den bude přístupný i Masarykův salonní vůz.
5: A já doplním, že jízdenky na vlaky koupíte na místě a otevřeno je do pěti. A sportovně můžete dnešek strávit ve velké chuchli. Teď v polovině května tradičně vrcholí úvodní část dostihové sezony. Na programu je 105. velká jarní cena a pojede se taky 40. memoriál Otakara Frankenbergera. První dostih startuje ve dvě, kromě koní se ale můžete těšit i na food trucky a doprovodné atrakce. Tolik víkendové tipy, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
9: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
10: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
9: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
8: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
11: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
12: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích?
16: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na

0: www.sport.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
4: Vítejte v České desítce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva a zároveň vám přeji příjemný a pohodový prodloužený víkend. A to ať už posloucháte na jeho startu, to znamená páteční premiéru České desítky, nebo jste na jeho závěru a u reprízy České desítky trávíte nedělní oběd. I tentokrát nás čeká 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Máme tady nějaké odpadlíky, návrat i jednu novinku a taky několik změn pozic. Ale ještě než se pustíme do samotného žebříčku, tak poděkuji tomu, kdo může za to, že máme vždy aktuální data. A tím je Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, která to všechno vždycky spočítá a vznikne žebříček, ze kterého potom vznikne česká desítka. A dáme se do toho. Nejdříve odpadlíci. Českou desítku tentokrát opouští hořko-sladký valčík Terezy Maškové. A také novinka v žebříčku minulého týdne, nová písnička Petra Koláře V nebi snad ti prominou.
5: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou.
4: A jdeme na to 10. místo. Tam je ta druhá novinka minulého týdne. Novinka od Činasky s názvem Selhání. A když už jsme u Činasky, tak část kapely, jmenovitě Michal Malátný a Honza Steinsdorfer, byli hosty květnového kytarového rána tento týden v pondělí, to znamená, že jsme si s kluky v pondělí nejenom povídali, ale taky se tady zase naživo hrálo.
6: No a jenom na tu otázku, jestli mě to baví, jo?
4: No.
6: Tak my jsme si po mnoha a mnoha letech dali volný léto, úplně. A já jsem teda byl úplně šťastný, rodina byla šťastná, ale když jsme se vrátili na konci srpna, tak od 1. září mě se už normálně stejskalo. Po tom kraválu a po kamarádech a já jsem si říkal, ty bláho, my nebudeme ještě půl roku hrát, co budu jako dělat, jo? A úplně najednou bylo prázdno, takže ano, baví mě to furt strašně.

0: kdo tak Kláro?
1: Tak to byla naživo v českém kytarovém ránu Klára od Činasky. A tady je to jejich selhání na 10. místě.
2: Česká desítka
3: na rádiu Blaník. Místo 10.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: Svého času to byly dva souputníci, dvě nové mladé kapely. Tehdy se psal přelom tisíciletí a skupiny Krištof a Činasky se dělili o fanoušky. Nikdo jiný skoro neměl nárok.

0: Na Rudě snil svůj chlapecký sen o tom, jak jednou dobude nejdříve O2 arénu, potom Eden a nakonec i Letnou. A protože sny jsou od toho, aby se plnili, tak se mu to všechno postupně splnilo. Teda ten sen o Letné dotáhne letos v srpnu. A zcela určitě tam zazní i písnička, která 49. týden patří mezi 10 nejhranějších českých písniček v éteru a jmenuje se Zastav mě.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To byl návrat do české desítky. Kateřina Marie Tichá, skupina Benjis a Plamen a důkaz toho, že i když někdo na chvíli vypadne z těch nejvyšších rotací, neznamená to, že se tam nemůže vrátit. Může. A to i po 109 týdnech, které si teď Kateřina připisuje. Tak to byla 7. nejhranější česká písnička uplynulého týdne a teď na chvíli do minulosti.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
1: V prvním pohledu zpátky se vydáme do roku 2000. Zase na ten přelom tisíciletí. Skupina Vanastovy věci v něm vypustila do rádiového éteru nový singl s názvem Otevři oči. Písnička vyšla na albu Hračky a jejím autorem je Robert Kodym, který se tady postaral o hudbu i o text. Album tehdy trošku zapadlo, protože pánové z Vanastovek měli povinnosti taky u Lucie a tak Vanastovky nekoncertovali. Ale i tak se písnička Otevři oči v éteru uchytila a týdny to byla nejhranější česká písnička v rádiu.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Tak to byl návrat do roku 2000. Vanastovy Věci a Otevři oči, písnička, která byla tehdy touto dobou 3 týdny nejhranější českou písničkou v éteru. A za chvíli zase k těm nejhranějším v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam třeba i dětský kolečko?
6: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Už zase nejde internet.
9: Ta Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
13: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
12: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
13: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz
12: Maxi Dotace.
14: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
15: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišely 4 koly. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A to je menu, které vám v tomto čase servírujeme každý týden touto dobou, ať je svátek nebo ne. A pokud posloucháte páteční premiéru, tak ten svátek sice je, ale to je konec konců každý pátek. O neděli, kdy běží v poledne repríza, ani nemluvě. Už jsme tady měli jeden návrat do české desítky v podobě písničky Plamen od Kateřiny Marie Tiché, který jste v minulé české desítce slyšet nemohli, protože na chvíli z éteru trošku zmizel. A teď nás ale čeká písnička, kterou jste v české desítce ještě nemohli slyšet vůbec, protože je to novinka, která se mezi 10 nejhranějších českých písniček v rádích dostala teprve teď. O skupině UDG jste už asi někdy slyšeli. Kapela z Ústí nad Labem před 22 lety zvítězila v jedné hudební soutěži a součástí výhry byla i nahrávací smlouva. Tam někde se dají počítat první větší úspěchy kapely. Letos kapela zažila takový přelom, který si zažije čas od času spousta kapel. Vzpomeňme třeba na Reddy Kirken nebo Support Lesbians. I tady došlo k velkým personálním změnám a takzvané zlé krvi. A nové složení kapely přišlo na začátku roku s novými písničkami. Jedna z nich se jmenuje Odlétáš a ta se teď probojovala na 6. místo české desítky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník, místo 6.
2: Novinka.

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Jelen a všude zdejší, 68. týden v české desítce, 16 vítězství a aktuálně 5. nejhranější česká písnička. Po tak dlouhé době v éteru slušné umístění. Kapele už za pár týdnů začne jejich letošní série Jelen Festu, která startuje 5. června v Praze a končí až 18. září v Trutnově a těch zastávek mají požehnaně. Letní koncerty plánuje i Xindl X, také plánuje svůj narozeninový koncert v pražských Rýkrových sadech a do toho plánuje i vydání nové desky.
2: Takhle, já pořád točím něco nového. Já už mám v podstatě jako natočený třeba dvě desky dopředu a pak se člověk jako rozhoduje, který ty písničky z toho vybere a vypustí ven. To je takový kontinuální proces, zkouším s různýma lidma psát. Teďka třeba zkouším s kapelou Colorful People dávat nějakou písničku dohromady. Zatím nám z toho leze takový elektroswing, tak jsem zvědavý, co z toho až to bude hotový.
1: No a budeš ještě tvořit desky nebo pojedeš ve singlech? Teď je poslední dobou hodně módní vlastně dělat jenom singly a takové ty malé desky, ty EPčka, nebo bude třeba další album?
2: Další album bude příští rok, ale samozřejmě jako na tom albu bude jak vlastně písničky, co vyšly od Puberťáka dál, takže jasně, myslím, že tam bude třeba 6-7 písniček, co už lidi budou znát, ale samozřejmě se budu snažit to tu desku doplnit, aby to nebylo, že si člověk koupí novou desku a byla tam jenom jedna písnička, co ještě neslyšel, to dostane.
1: No a kromě toho, že má Xindl X plné ruce práce, tak má taky v éteru 4. nejhranější českou písničku a jmenuje se Puberťák.
0: Česká desítka
3: na rádiu Blaník. Místo 4.

0: písnička na rádiu Blaník.
1: To byla čtvrtá nejhranější česká písnička v éteru v uplynulém týdnu. Jmenuje se Puberťák a v české desítce je už slušných 34 týdnů. A co dál? No dál medailová místa a před nimi ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Ten nás zavede do roku 2002. Vůdů. To ne, že bych teď chtěl píchat jehlicemi do nějaké vůdů panenky a nadálku někoho ovládat. Takhle se jmenuje písnička Kamila Střihavky, která byla v roce 2002 tři týdny nejhranější českou písničkou v rádiích. A po projektech jako BSP a nebo No Guitars měl Kamil Střihavka v éteru písničku, která byla čistě pod jeho jménem. Mimochodem, kdyby náhodou Kamil Střihavka poslouchal, tak mám rád jeho televizní pořad Ikony Kamila Střihavky, kde se potkává se svými hudebními parťáky. Zkuste si najít, třeba se vám to bude taky líbit. Tak teď už ale ten slibovaný pohled zpátky. Kamil Střihavka a Vůdů.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled

0: proč bych lhal.
1: Česká desítka na rádiu Vlad.
2: To byl dnešní druhý pohled zpátky, rok 2002 a Kamil Střihávka a jo, Voodoo, písnička, která byla 3 týdny nejhranější českou písničkou v rádiích. A teď už k těm medailovým místům a nejhranějším písničkám v rádiu v uplynulém týdnu. Bronz si tentokrát odnáší skupina Miraj za písničku Drahokamy, se kterou byli minulý týden pátí, tak teď se zase posunuli na medailovou pozici, i když pravda jenom bronzovou. Ale kdo by to řešil, když zlatých mají s touto písničkou? Už 16.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo.

0: Druhé místo od minula zůstává nezměněno. Opět Radeček a všechno je v pořádku. Kapela, která zažívá hvězdné období. Nejenom, že každá písnička, kterou vypustí do éteru, se v posledních letech dostane do nejvyšších rotací v rádiích, ale už si vyzkoušeli i to, jaké to je hrát se symfoniákem. Vyzkoušeli si halu O2 Univerzum a za 2 roky naskočí i do té velké O2 arény. A mezi tím si Tomáš Polák střihne ještě Stardance. No a jak to dopadlo tento týden s prvním místem? Tak to se dozvíte už za chvíli. Teď rekapitulace. Neříkejme tomu selhání. Na 10. místě jsou Činasky s písničkou Selhání. Život je krásný i na konci světa. 9. místo zaujali Krištof a jejich Život je krásný. Zastav mě, zastav. A 8. nejhranější českou písničku v éteru měl v minulém týdnu Marek Ztracený. Zastav mě. Cítě jen pro dnešek, buď moje odměna. Do české desítky se vrátil Plamen Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benchies a usadil se na místě 7. A na 6. místě jsme měli novinku, skupinu UDG a Odlétáš. Všude zdejší od Jelenů je tento týden 5. Bramborovou medaili tentokrát bere Xindl X a jeho puberťák. Na bronzové příčce se usadili Miraj a Drahokami. A stříbro, jako před týdnem, patří skupině Opět a Radeček za písničku Všechno je v pořádku.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo. Eva Farna se letos chystá na Pražský Eden, stejné místo, kde bude příští rok koncertovat skupina Miraj. Navíc jsou oba ze severní Moravy, potažmo ze Slezska, a oba měli jako společného kamaráda Davida Slipku. Takže bylo už jenom otázkou času, kdy spolu něco natočí. A protože se teď intenzivně potkávali právě při vzpomínkových koncertech na Davida, nakonec vznikla i společná písnička. Jmenuje se Vzpomeneš si? A 4. týden je v české desítce a po 4. taky na prvním místě.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Deník.
1: Vzpomeneš si? A duet Evy Farné a Davida Stypky. Čtvrtý týden v České desítce a čtvrté vítězství. To se nevidí tak často, takže gratuluji a uvidíme, jak to dopadne za týden. Dnešní Česká desítka je totiž téměř u konce. Ještě nám zbývá poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého Česká desítka čerpala a čerpat bude právě i za týden. To znamená v premiéře v pátek po 18. hodině, když to nebudete stíhat, tak si můžete poslechnout reprízu v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.
3: Petrovi díky, krásnou neděli. Za 5 minut bude 13. hodina a poté 13. třeba Zuzka Norrisová a písnička Šepotám.
4: A káty šumí, když padá den.
3: Písnička z Rebelů, taky Slza každý sám.
5: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím. Srdce je taky jen sval.
3: A Kabát, Šaman. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
3: Ještě než přidáme poslední dnešní víkendové tipy, tak krátce počasí. Máme většinou na obloze hezky sluníčko, sem tam nějaký ten drobný mráček. Jak to bude dál odpoledne, ví meteorolog Martin Laco.
6: Postupně bude většinou oblačno, nicméně srážky neočekáváme. Co se týče teplot, tak bude teplej jak včera. V maximech čekáme nejčastěji od 18 do 23 stupňů. Foukat bude dnes slabý, na jihu území mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
3: No a zítra se počasí postupně od západu zkazí a začne se objevovat déšť anebo alespoň nějaká ta přehánka a teploměr zítra přesto vystoupí na 16 až 22 stupňů. Jižní Morava ale bude mít chladněji a více deštivo 15 až 12.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio

0: krásné odpoledne. Jestli máte rádi výtvarné umění, nesmíte minout Beroun. V centru města, na náměstí Joachima Baranda, v zahradě Muzea berounské keramiky a v Pakostově sadu vás čeká přehlídka děl místních amatérských, ale i profesionálních umělců. Akce Jarní berounská paleta se koná až do 5 odpoledne. Pokud byste raději za historií, tak můžete vyrazit do Prahy. Dneska totiž v Národním muzeu se koná den otevřených dveří. Muzeum je největší institucí svého druhu v Česku. Ve svých sbírkách má víc než 20 milionů předmětů. Volné vstupy jsou vždy každou druhou neděli v měsíci. Další možnost budete mít 14. června. A v Praze zůstaneme, vydat se můžete i na Smíchov do Vintrnicovy vily. Autory stavby je Adolf Loos a Karel Hota. Nedělní komentovaná prohlídka vychází ve 14 hodin a vstupné je 420 korun. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: na rádiu Blaník.
1: Za okamžik už bude 13. hodina, stále vám dnes, kdy slavíme Den matek, hrajeme krásné písničky pro maminky a jednu přidáme i za chvíli a každopádně vám hrajeme hezky česky. Tady jsou Kabáti a Šaman a buďte ve střehu, kdykoliv můžou zaznít nedvědi. No a dvě vstupenky na nedvědy získá ten třetí, kdo se dovolá ve správný okamžik.

Slovenská skupina Tým a písnička Krátké lásky. Den matek na Rádiu Blaník. Ano, druhou květnovou neděli se slaví Den matek u nás i ve světě. U nás se o tuto tradici hodně zasadila už roku 1923 právě Alice Masaryková, což byla dcera Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta, jeho ženy Charlotte Masarykové. Alice Masaryková mimo jiné byla i zakladatelka českého a vlastně tehdy československého Červeného kříže. No ale hlavně, milé maminky, my pro vás na Blaníku máme dárek celý den, a to jistě víte. Vám hrajeme krásné písničky právě pro vás a taky nám chodí SMSky na 603 118 118. Která maminka, se ptám, by si zasloužila krásnou kytici od Florea.cz, kterou jí doručíme až domů, právě protože dnes je den matek. Napište nám SMSku a my v 15.10 vybereme jednoho z vás, právě protože dnes je den matek. Napište nám SMSku a my v 15.10 vybereme jednoho z vás a právě z těch SMSek

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Písnička Šepotám, krásné SMSky nám tady chodí a píšete nám, proč by zrovna ta vaše maminka si zasloužila nádhernou růži, kterou vám můžeme od Blaníku poslat, protože jednoho z vás skutečně vybereme a jeho maminku oceníme nádhernou kyticí. A taky se tady mixují další SMSky, ve kterých nám píšete, co byste chtěli proplatit, sem tam nějaké to přezutí automobilu, sem tam nějaké koupení skutečných bot, tady vidím lyže, no na to, že je květen, proč ne, vstupenky na Konopiště. Pište, co chcete, my se v tom klidně probereme. Určitě zařadíme do té správné rubriky. Ano, zítra je pondělí, zítra se proplácí účty. Hned po 7 hodině ráno Petr Slíva vybere jednu z SMSek, které dorazí na 603 118 118, kam nám píšete, co jste platili, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, a někomu zavolá. A když bude znát odpověď na otázku, co právě doznělo, tak bude mít proplacenou tu svoji účtenku. Tak zítra po 7, teď je ale neděle odpoledne, nebudeme strašit pondělkem, to ne. Dnes odpoledne třeba slza. Jestli zvládnu pár kroků, a písnička Každej sám, protože na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
1: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
12: A jaké?
11: Alfa křížovky, ty s duhou.
12: A s ptákem.
11: Najdete na levnekřížovky.cz.
12: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
11: Mua.
13: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
14: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
15: No jasně, super.
14: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
15: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
14: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
15: Pánové na burger s trhaným masem.
16: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička Podvod. Tady u nás na Blaníku žádný podvod. Třetí volající na telefonu, ten vyhraje. Kdo pak první?
2: Zdendo,
1: první. Zdravím vás.
2: Jož, smůla, jo.
1: Nevadí, zdravím Zdendo. Rádio Blaník, kdo pak druhý? Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Druhý volající.
3: Druhá.
1: Kousíček.
3: Ach jo, dobrý.
1: Ještě kousíček.
3: Budu zkoušet znova. Zkoušejte.
1: V naší hře vyhrává třetí na telefonu a to bude ten, kdo se ozve teď. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zuzana Rusa.
1: Zuzko?
3: Ano.
1: Potlesk. Potlesk, velký potlesk.
4: Víkend s Nedvědy na Rádio Blaník.
1: Protože vy jste ta třetí, která se k nám dovolala na 800 109 109, písnička zazněla, okamžitě ten telefon se rozblikal o 106. A vy mi řekněte jenom, Zuzko, odkud jste?
3: Z Kralovic u Plzně.
1: Tak zdravíme Plzeňsko, sluníčko svítí o 106.
3: Ano, svítí krásně.
1: Vy jste vyhrála od nás dvě vstupenky tedy na jeden z festivalů Nedvědi u stánku a můžete si vybrat Ostrava, což je asi pro vás daleko. Pak je tady Ústí nad Labem, to se mi zdá jako fajn, z Plzně celkem, pak Slavkov u Brna a Mikulov, kdybyste chtěla na výlet.
3: Já si zvolím tu Ostravu.
1: Ostrava? Takhle z Plzně do Ostravy?
3: No, asi možná věnou kamarádce, nebo to Ústí. No.
1: Tak dobře, tak to necháme za chvíli. Ještě mi řekněte, jaké písničky máte od Nedvědu vy ráda.
3: Tak asi všechny možný, Podvod, Kohout, to hrůzný.
1: Co třeba Skládanka?
3: A jo, taky.
1: Taky může být.
3: Ano, určitě.
1: Tak víte co, dáme ji jako tu příští výherní někomu dalšímu. Vám už tedy přeji krásnou neděli, při které jste vyhrála dvě vstupenky na Nedvědy, tak mi vydržte na telefonu a přeji i na Plzeňsko hezký den.
3: Děkuju.
1: Tak a toto už je tedy ano, ta další výherní písnička.
4: Skládanku hezká, zkouzelný film.
1: Asi dobře znáte skládanku František Nedvěd, zazní, tak buďte u Blaníku.
4: Zhozený vlasy trávě kví.
5: Víkend s Nedvědy
4: na Rádiu Blaník.
1: A pak je důležité být třetí na telefonu 800 109 109, jako teď naše posluchačka Zuzka z Plzeňska. No a za chvíli na Blaníku Adam Ďurica a písnička Nelutujem a taky Beatles.
5: Konopiště hlásí vyprodáno.
6: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
5: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
6: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
5: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
6: Každý všední den
5: u nás na Blaníku. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
7: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.

0: Beatles zpívají v písničce Nech to být, čili Let it be. My vám přejeme krásnou neděli, za 5 minut už bude 2. hodina odpolední a těšte se na písničku Lenky Filipové Zamilovaná.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dál zamilovaná.
0: Taky Petr Rezek, si?
2: Tebe dám, tebe dám.
0: Michal David, Život je náš.
3: Život je náš, nezbývá čas.
0: A náš blanický život je plný českých písniček a tak si dál budeme hrát hezky česky. Krásnou neděli.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší teploty nám klesnou k 10 stupňům. Zítra očekáváme během dne hodně oblačnosti s deštěm, přeháňkami a také bouřkami. Obloha bude zatažená až oblačná, nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 21 stupňům, na horách bude kolem 15. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
5: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Hausbrand Café, per favore.
10: Sì, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
11: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Hnutí ANO ve volebním modelu oslabilo. Češi více jezdí do evropských destinací. Disciplinární komise začala řešit nedohrané derby Slavie Sparta. Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO se 32% hlasů. Za měsíc si o 2% body pohoršilo. Druhé místo si udrželo hnutí STAN, třetí ODS a čtvrtí jsou Piráti. Motoristé se pohybují na 5% hranici nutné pro vstup do sněmovny. Vychází to z průzkumu agentury Kantar. Dovolené Čechů se mění. Lidé častěji vynechávají exotiku a volí evropské destinace, hlavně Středomoří. Důvodem jsou nižší ceny i větší jistota, pokračuje mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.
3: Naprostá většina klientů na léto volí ty klasické destinace kolem Středozemního moře, které tou situací nijak zasažené nejsou, takže největší zájem je klasicky o Španělsko, řecké ostrovy, Itálii, Turecko, Egypt.
2: Podle Bezděka je výrazný zájem napříč destinacemi, hlavně o Španělsko. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slaví po včerejším pražském derby se Spartou. To vyústilo ve výtržnost domácích fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu a někteří napadli i hostující hráče. Vršovický klub se bude zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Komise verdikt vynese v úterý. Fotbalová Slávie už dříve avizovala, že do odvolání uzavře severní tribunu a výtržníci, kteří napadli hráče, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub povinících bude požadovat také náhradu celé škody. Červeno-bílí po derby také vyřadili z A týmu za nesportovní chování dva hráče, Tomáše Chorého a Davida Douděru. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Jirka.
4: To jsou věci. 14. hodina na vteřinu přesně teď.
5: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
4: A za chvíli zase budeme hrát všem maminkám k dnešnímu dni matek. Maminka je i Kristýna Ševčíková, která právě dočetla zprávy, je to tak?
2: Ano, ano, mám 3letou holčičku Sofinku.
4: Tak třeba nás Sofinka poslouchá, je to možné?
2: No, spíš si teďkon asi užívá nějaké odpolední chvilky na
4: dobře,
2: chatě.
4: Dobře, ale ty jako maminka budeš tady mít taky písničku, tak za chvíli.
2: Tak děkuji moc. Radio
4: Blaník. Teď ale hezky česky zpívá Lenka Filipová, písnička Zamilovaná a za chvíli Hana Zagorová. Pěknou neděli všem. Kratičký se.

Bonovox, zpěvák a autor většiny textů skupiny YouTube, kterou právě slyšíte, tak má právě dnes 10. května 65. narozeniny. Rodák z Irska, dnešní oslavenec, hráli jsme si jeho písničku. Ostatně jeho přezdívka Bono je odvozena od Bonavox, obchodu s pomůckami pro neslyšící. V překladu to znamená něco jako dobrý hlas. Takže Bono slaví 65. narozeniny, my přejeme všechno nejlepší a taky slavíme dnes svátek maminek. Máme tu spoustu krásných písniček pro jednu maminku. Už za hodinu budeme mít krásnou kytici od Florea.cz. Za hodinu vybereme jednu z těch všech SMSek, které nám chodí na 603 118 118. Vy nám píšete, co byste své mamince vzkázali a za co byste jí poděkovali. Vybereme jednu z maminek z vašich SMSek a té pošleme úplně nádhernou růži. Ale všem maminkám můžeme poslat spoustu nádherných písniček. A tady je další z těch, které bychom rádi věnovali. Je to písnička Máma a Marie Rotrová.

0: Nejslavnější australská zpěvačka, která si říká Sia, teď dospívala na Blaníku, za chvíli Michal David. Život je náš a taky třeba Olga Lounová, písnička K výškám. Jestli pak víte, co spojuje Olgu Lounovou a Michala Davida? No přeci naše blanické konopiště. Letí to jak blázen, už za 3 týdny je to tady a setkají se na konopišti, spolu nám zaspívají. Vstupenky nejsou, došly, nehledejte je, ani na místě je nekoupíte, ale budete moci vyhrát tady u nás na Blaníku. Podrobnosti řeknu za chvíli.
1: Délka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama.
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
9: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
12: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
13: Jízdy na bobové dráze.
11: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
13: Soutěže.
11: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
13: A koncert Tomáše Kluse.
11: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
13: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
11: nhr.cz.
14: Ty nejoblíbenější, které znáte.
15: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
14: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
15: Ráno od 5 do 6.
14: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
15: Hezky česky na Blaníku.
14: Ráno.

0: právě teď dozněla na Blaníku a bude určitě písnička k výškám taky na našem konopišti. Věřím, že nám ji zaspívá naživo a to poslední sobotu v květnu, ono to letí. A navíc vstupenky už dávno nejsou, už se vyprodaly, takže nehledejte nikde na webu radioblaník.cz, ale hledejte od zítřka v našem vysílání, protože my vám vstupenky budeme rozdávat. No jak se to stalo? Jednoduše, my jsme si několik schovali hezky do šuplíku, abychom je pro vás měli a mohli jsme vám před konopištěm udělat radost. Tak pokud ještě vstupenky nemáte, tak můžete o ně soutěžit a zítra to všechno odstartujeme.
1: Koncert pro všechny bezva lidi
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: šuplíku.
1: Víc nebo míň.
0: Už od zítřka u nás na Blaníku.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
1: Pohodové České rádio.
3: Za 3 minuty, 3:15 před námi jsou holky, taky Meky Šbírka, písnička Katka, teď ale taky Juraj Heap a Lady in Black na Blaníku. Hezkou neděli.

0: Doufám, že vás při neděli potěšili taky holky a písnička Mám ráda. Nám do Blaníku svítí sluníčko, je krásně, ale prý se má zatáhnout a zítra už bude ošklivo, no to nevadí, je pondělí. Proč by nemohlo trošku sprchnout? Každopádně po 15. hodině neděle ještě nekončí a spousta krásných písniček před námi. Třeba Dalibor Janda.
1: Vždycky jsem to já.
0: Vždycky jsem to já.
1: Koho smůla prohání.
0: Taky Petr Kolář, Navzdory hříchům. Krištof a na viděnou.
2: Dáme zítřkům na viděnou uprostřed města.
0: Hrát budeme dál hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. V noci budeme mít zataženo až oblačno, zítra se to moc nezmění, očekávejme spíše zamračenou oblohu. Objeví se přehánky, déšť, lokálně také bouřky, tak si určitě nezapomeňte deštníky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 21 stupňům, na horách bude kolem 15. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Dejte pozor na Kladensku na příjezdu do Slaného směrem od Bakova. Bourala tady dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kivadlově, počítejte s kratším zdržením. Na dálnici D1 mezi 65 a 45 kilometrem směrem na Prahu. V jízdním pruhu pro pomalá auta probíhá údržba silnice, tak s ním určitě počítejte. Na Berounsku v Hořovicích v ulici k nemocnici na kruhovém objezdu probíhají stavební práce. Provoz je tady omezený. A podíváme se ještě na dálnici D5 mezi 28 až 30 kilometrem směrem na Rozvadov je zúžení vozovky na dva jízdní pruhy. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Kristýnou Ševčíkovou.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Májové dny v onlineshop.cz.
10: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
11: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tak děti, pojďte domů.
15: Ale my jsme doma tady.
16: A je nám tu dobře.
17: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
19: Co?
18: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
19: No proto.
18: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
16: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
19: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
20: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
19: A tak to bude drahé.
20: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
23: Zprávy Rádia Blaník.
24: Stručně, jasně, přehledně.
25: Vláda zítra schválí jmenování Landovského zmocněncem. Ovocnáři očekávají pokles úrody. Tenistka Bartuňková postoupila do osmifinále. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Vláda schválí jmenování Jakuba Landovského zmocněncem v pondělí. Zmocněncem bude pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Premiér Andrej Babiš to oznámil na sociálních sítích. Babiš si od něj slibuje naplnění cílu vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Ovocnáři očekávají po loňské mimořádné úrodě citelný propad. Důvodem jsou některá jarní mrazivá rána. Druhou vlnou mrazů byly zasaženy zejména třešně a jabloně, pokračuje ředitel firmy Zemcheba Zdeněk Špaček.
26: Minulý týden přišla ta druhá vlna, tak to, co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu zrovna, kde ten mráz byl.
25: Předloni vlny mrazů spálily až 683 tun plodů. České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí bezmála 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat kanceláře zdravotního pojištění. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě skórovala. Porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kejsovou a postoupila do osmifinále. Její další soupeřkou bude nasazená Ukrajinka Svitolinová. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: Ano, 15. hodina odbyla.
27: Jirka Frélich
28: na Rádiu Blaník.
0: A teď přijde ten správný čas, kdy některé mamince věnujeme nádhernou kytici, kterou jí doručíme až domů, protože dnes jeden matek. Které mamince, to se dozvíte za pár minut. Teď ale Miraj, když nemůžeš, tak přidej, a taky skupina Krištof. Rádio.

0: Krištof a písnička Na viděnou. A teď přijde ten okamžik, kdy vybereme jednu konkrétní maminku, které pošleme nádhernou kytici růží.
1: Den matek na Rádiu Blaník.
0: Tak a já jsem si tady nechal taky kolegyni Kristýnu Ševčíkovou, která mi pomůže vybrat jednu z těch SMSek. A těch SMSek dorazilo neskutečné množství, rozhodně víc než 100, možná dokonce 200. A tak tedy poprosím Kristýnu Ševčíkovou, to je taky maminka.
2: Ano, tak povídej.
0: Hledal jsem poctivě, ale SMSka pro tebe tam nebyla, takže doma potom to vyřiď. Tříleté dceři, že nic neposlala, ale každopádně tady je spousta krásných SMSek. No bylo těžké vybrat tu jednu správnou, takže pomož mi. Já jsem všechny ty SMSky tam dal na papírky. Mm-hmm. Ty papírky takhle můžeme promíchat.
2: Máme před sebou, ano, míchám.
0: Vzůr nohama, aby nebylo vidět, koho vylosuješ.
2: Jasně.
0: Ano, vidím, je to správně. Takže teďka bychom mohli vylosovat tu jednu jedinou maminku, které doručíme nádhernou kytici růží.
2: Dobře, tak jdu na to. Takže mám zavřené oči, vybírám a tak, mám tady papírek.
0: Tak, číslo si beru já a ty čti ten text, já zatím zavolám tomu konkrétnímu, co tam stojí.
2: Kytičku bychom poslali mamince, i když jsme tři holky, někdy to s námi maminko nebylo jednoduché, ale ty jsi při nás s taťkou vždycky stála a stojíš. Teď jsme tu my pro tebe, tvoje holky Blanča, Lea a Kačka.
0: Tak, já myslím, že telefon zvoní.
3: Kašičko, já prosím.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Proč myslíte, že vám voláme?
3: Kvůli kytce mamince.
0: Kvůli kytce mamince, ano.
2: Je to tak.
3: Super, my jsme to vyhráli.
0: No jasně, vy jste vyhráli.
3: No tak super.
0: Super, máte maminku po ruce?
3: Nemám, ona v Litoměřicích.
0: V Litoměřicích.
3: To bude
0: překvapení.
3: To bude překvapení, protože to posíláme za všechny tři sestry.
0: Pozdravte aspoň maminku, slyší nás?
3: Tak to nevím, jestli nás slyší. Určitě mají poslouchat obě dvě sestry, s kterými to posíláme, s Blankou a s Kačkou. A chtěli bychom strašně moc mamince poděkovat za to, co pro nás dělá, že při nás stojí i v těžších chvílích, i v těch našich průserách.
0: Máte občas nějaký průšvih, ano. A maminka je stále s vámi, jak ta správná maminka má být. Takže ano. Den matek bude pro vaši maminku výjimečný, protože z Blaníku dorazí kytice od kurýra z Florea.cz a maminka tedy to buď bude mít jako překvapení, anebo poslouchá Blaník.
3: Maminka se vám určitě rozpláče štěstím. Strašně moc děkujeme.
0: Mějte se krásně, hezkou neděli.
2: A moc gratulujeme, krásný den.
3: Děkujeme, naschle.
0: Přišlo neskutečně moc krásných SMSek. Třeba Alena z Valešina napsala, že všechny maminky by si zasloužily kytičku. No ale nejde to. Ale písničku poslat můžeme. Petr Spálený. Díky.

0: Petr Kolář a písnička Navzdory hříchům. Tak doufám, že dnes i odpoledne dále budeme dělat radost všem maminkám, protože tady je spousta krásných písniček pro maminky a za chvíli taky třeba Dalibor Janda. Vždycky jsem to já. Písnička Vždycky jsem to já, nebo Lucka Vondráčková v Šíleném kolotoči. Šílený kolotoč si nechte na zítra, na pondělí. Dnes je neděle, užívejte klidu a pohody a přejeme hlavně krásné odpoledne s Blaníkem.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam třeba i dětský kolečko?
4: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
8: Už zase nejde internet.
9: Ta Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
14: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
13: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
14: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
15: Maxi Dotace.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
17: Nejlevnější pneu.cz.
18: Křížovky si koupíme.
19: A jaké?
18: Alfa křížovky, ty s duhou.
19: A s ptákem.
18: Najdete na levnekřížovky.cz.
19: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
18: Mua.
20: V Lenner Motors slavíme 10 let. A říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
21: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.

0: Ano, to jste poznali velmi dobře. Okamžitě se u nás rozblikal telefon.
1: Víkend s nedělí na Rádiu Blank.
0: Tak kdo pak byl tentokrát třetí volající Rádio Blaník? Kdo je první?
2: Jo, jsou to.
0: No, tak tomu jsem nerozuměl, nevadí. Druhý volající, halo.
2: Doufám, že ti to zvedne.
0: Rádio Blaník.
3: Halo?
0: No, tak zvedl. Tak. A posluchačka hned vypadla, uvidíme tedy, kdo bude tím třetím, protože na toho třetího my čekáme s napětím. Rádio Blaník, dobrý den. Kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Naďa.
0: Naďo, potlesk. Potlesk vám patří.
2: To je úplně halus.
0: Halus, je to halus. Jo. Dobře, tak vyhrála jste dvě vstupenky na jeden z festivalů Nedvědí u stánku, to je ten váš halus. A vy si potom můžete vybrat, jestli chcete do Ostravy, Ústí nad Labem, Slavkova, u Brna nebo Mikulova, protože pro vás máme tato čtyři místa. Kde to máte nejblíž, odkud jste?
2: No, od Kroměříže a buď Mikulov nebo Slavkov pojedem.
0: No vidíte, krásný Kroměříž. Nebo krásná Kroměříž?
2: Krásná Kroměříž.
0: Krásná Kroměříž, vidíte to? Tak asi Mikulov nebo Slavkov. Tak já si to tady zapíšu. A vy mi řekněte, jak v Kroměříži dnes při neděli. Hezky, sluníčko?
2: Dneska je krásně, opalovačka.
0: Opalovačka, až tak?
2: No.
0: Paráda, tak trénink na léto. Určitě si užijte i koncert právě Nedvědů. Co se týká jejich písniček, jakou vy máte ráda od Nedvědů písničku?
2: Asi všechny. Ale úplně tím, že jsem nečekala, že se dovolám, tak jsem se ani nepřipravila.
0: Musíte připravovat, to není domácí úkol. To je prostě halus, jak říkáte. Tak vás zdravím do krásného města Kroměříž. Užijte si právě Nedvědy a za chvíli pustíme Valčíček. Valčíček bude nejenom pro vás, ale pro dalšího vyherce, protože jakmile zazní, tak kdokoliv se dovolá na 800 109 109, tak bude mít štěstí, ale ten třetí, to je to klíčové, ten vyhraje právě taky stejně jako vy dvě vstupenky na festival Nedvědí u stánku a třeba se spolu s ním potkáte. Ano, mějte se krásně, super. V Kroměříži gratuluju moc ke dvěma vstupenkám. A Valčíček, který taky, Valčíček, ta další písnička, kterou můžete hledat v našem vysílání.
1: Rozhozený vlasy trávě kví, víkend s Nedvědy na Rádiu Blaník.
4: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: Další prodloužený víkend za námi
6: a plný pracovní týden před námi.
5: Ale my si ho uděláme pohodový.
6: A plný dobrých zpráv.
5: A začneme s tím už zítra.
6: Těšíme se na vás už po 6. hodině.
5: Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
1: Pohodové české rádio.
0: Za minutu už bude 3:15. Krásnou neděli přejeme z Blaníku a pojďme si hrát zase hezky česky. Tady je Dalibor Janda a písnička Vždycky jsem to já.

0: Velký hit Madony American Pie. Na Blaníku při neděli a po 16. hodině už třeba Činasky a Hvězdy nad hlavou.
1: Povídej, přeháněj, vyprávěj, co bys rád.
0: Hana Zagorová a Dneska už to vím. Písnička, která se objevila taky ve Slunce seno jahody. Lucka Bílá, Obyčejná holka.
2: Jsem jenom obyčejná holka.
0: A tohle je Neobyčejný Blaník. Rád vám bude dál hezky česky. Krásnou neděli.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají k 21 stupňům, na horách bude kolem 15, foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. Očekáváme spíše zataženou oblohu, zataženo až oblačno bude, objeví se přehánky, déšť a také lokálně bouřky. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Za volantem.
5: Na Kladensku ve Velké Dobré v Berounské ulici u křižovatky se Sluneční se srazilo osobní auto s cyklistou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Na dálnici D1 mezi 65. až 45. kilometrem směrem na Prahu v jízdním pruhu pro pomalá auta probíhá údržba silnice, tak s tím určitě počítejte. Dejte pozor také na dálnici D1 na 38. kilometru směrem od Brna na Prahu. Je tam porouchané auto. A na příjezdu do Benešova od Prahy na silnici 1/3 blokuje provoz porouchané auto taktéž. Kolona má tady 2 kilometry, tak si určitě počkáte. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na

0: www.mobilmoje.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Stoupá počet žáků učících se doma. Cena leteckého paliva vzrostla. Čeští hokejisté uzavřeli švédské hry rekordním debaklem. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Stále více dětí školou povinných se učí doma. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes 7,5 tisíce žáků. To je podle dat ministerstva školství nejvyšší číslo od roku 2005. Tehdy se cestou individuálního vzdělávání vydalo pouze 546 dětí. Zastoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základní škol nebo psychické problémy. Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Irán se ceny zvedly asi o 75%. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že co nejdříve aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob. Ve východních Čechách na Trutnovsku mají nové medvědy. Velké šelmy přitahují pozornost. Kde přesně je zájemci uvidí, říká mluvčí Stezky korunami stromů Krkonoše Zdeněk Pop.
7: Medvědi se nacházejí v Janských lázních u Stezky korunami stromů Krkonoše. Nejsou ve volné přírodě, ale v novém lesním výběhu přímo pod trasou Stezky. Jsou u nás dva medvědi hnědí, Michal a Alica. Jsou to sourozenci z Vysokých Tater, kteří už se bohužel nemohou vrátit do volné přírody a proto u nás zůstali nový domov.
6: Medvědi tam mají přirozený terén, jezírko, brlohy, krmeliště i klid. Zónu. Čeští hokejisté podlehli na závěr švédských her Švýcarsku 1-6. Utrpěli tak s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončí nejlépe třetí. V případě bodového zisku Švédska s Finskem obsadí poslední místo. Do šampionátu vstoupí svěřenci Radima Rulíka v pátek ve Švýcarsku proti Dánsku. Zprávy jsou u konce a já předávám slovo Jirkovi.
8: A já děkuji, za minutu bude 16. hodina.
9: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
8: Při neděli, kdy slavíme Den matek, pro vás budu mít další velmi pěknou písničku pro maminky, tentokrát od Heleny Vondráčkové. Teď ale Pavel Vítek má svůj den a za chvíli i činasky. Zůstaňte s Blaníkem, hrajeme si hezky česky.

0: Utíká nám ta neděle opravdu mílovými kroky. Už bude za chvíli 4:45, ale stále slavíme Den matek.
1: Den matek na Rádiu Blaník.
0: My jsme tady v redakci pročítali všechny ty krásné SMSky, které nám dnes chodily na téma Den matek, která maminka by si zasloužila kytičku, a vybrali jsme krásné SMSky, protože nás zaujaly, já nevím, asi 30, ale vybrali jsme 3, no. Kristýna Ševčíková ve studiu mi s tím pomůže, jaká se tobě líbila.
2: Tak, tato je moc pěkná, i taková z života. Dobrý den, ráda bych chtěla popřát své mamince ke dní matek. Milá maminko, děkuji ti za všechny chvíle. Věřím, že s námi musíš mít velké nervy. A i když jsem velmi podrážděná, když mě donutíš vyklidit myčku, tak i tak tě mám moc ráda, tvoje Editka.
0: To je krásné. A dnes krátce předpolednem přišla od Lucie tato zpráva. Kytičku bych darovala svojí mamince, která si mě adoptovala, a v mých teď už skoro 31 letech, které oslavím v pondělí, si ji stále vážím a neskutečně moc. Dala mi to, co jsem v životě postrádala. Lásku, obětí a slova mám tě ráda, je mi smutno, a já to teď předávám dál.
2: To je krásné.
0: Tak ale pozor, nás taky zaujala jedna SMSka od malého človíčka, 11-letého.
2: 12-letého
0: Matěje.
2: Ano. Dobrý den, jsem Matěj a je mi 12. Myslím si, že by si moje maminka zasloužila kytičku, protože je moc hodná a mám jí rád. Je zdravotní sestra a zachraňuje životy a zatím se jí to moc nevrací, takže by byla moc ráda.
0: Ano, tato SMSka, ta nás opravdu dojala všechny, i v redakci Ivu Balkovskou, tak nás napadlo této mamince poslat za nás 3 nějaký dárek, něco vybereme.
2: Určitě jsem pro a myslím si, že malej Matěj a jeho maminka budou mít radost.
0: Tak teď budeme hrát ale pro všechny maminky. Takže i pro tebe, Helena Vondráčková a Ptačí hnízda. Znáš tu písničku?
2: Znám.
0: Znáš ji?
2: Znám.
0: To jsi mě překvapila.
2: Jako matně si ji pamatuju, ale znám. Určitě ti neřeknu všechny slova, ale znám.
0: Tak všechny maminky teď zdravíme a ke dní matek posíláme i tuhle písničku.
2: Krásný svátek všem.
1: Den

0: len praletí.
1: Slovenská skupina No Name a písnička Čím to je? Za okamžik zazní Hana Zagorová a taky Lucka Bílá a jednou dnes při neděli zahrajeme určitě Valčíček. Ono to zazní, jenom neřeknu kdy. A až to zazní, tak je důležité být třetí na telefonu 800 109 109, protože stále ještě pokračuje víkend s Nedvědy a dostanete dvě vstupenky na jeden z festivalů Nedvědi u stánků. Tak moc držím palce, tady to je taková malá nedělní nápověda a hlavně pokud s námi soutěžíte, ať to vyjde.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura Zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
8: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
8: I teď?
10: Ano.
8: A teď?
10: Jo, včera, dnes i zítra.
9: Prostě pořád.
11: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
13: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
2: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
3: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordů v hobbyhorsingu.
3: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
3: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
3: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: NHR.cz.
4: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

0: Dneska bílá písnička Obyčejná holka. Tak při neděli vám nabídneme ještě jeden návrat do tohoto týdne, kdy jsme s Mirkem Táborským putovali za krásnými výhledy. Co takový soutok jako na dlani? Vydali jsme se tam v pátek a pokud vám páteční díl unikl, nevadí. Máme ho tady i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vám prozradil to, že i v takové nížině, ve které stojí Mělník, můžete najít několik pěkných vyhlídek a slíbil jsem vysvětlit, proč jedna z nich dostala jméno podle dobrodruha Enrique Stanko Vráze. Ten procestoval kus světa a velké množství přírodnin, které dovezl, daroval Národnímu a Náprstkovu muzeu. Ke konci života sice přemohl rakovinu, ale museli mu amputovat ruku. Žil potom v Praze a rád zajížděl do Mělníka, kde si oblíbil místo s výhledem do krajiny nad soutokem Labe a Vltavy, které mu snad připomínalo dřívější cestování. Vrázovu vyhlídku navrhl ve funkcionalistickém slohu Jan Bohuslav Zelený v roce 1934, pouhé dva roky po Vrázově smrti, ale postavena byla až v roce 1937. Přednedávnem prošla obnovou a dnes opět vypadá jako před 90 lety. Z Vrázovy vyhlídky můžete pokračovat k nepojmenované vyhlídce u zámku nad Vinicí, naopak pojmenovanou jménem Ludmila. Zde zraje Pinot Noir, tedy rolandské modré. Podle reliéfní desky na zábradlí snadno rozeznáte Vltavu a plavební kanál. No a další vyhlídka vás čeká u vily Karola. Je z ní vidět říp i řetězec vrchů Českého středohoří. Ale za úplně nejkrásnější mělnickou vyhlídkou se musíte vrátit ke kostelu a vystoupat na jeho gotickou věž. Ta byla dostavěna v roce 1488 a barokní báň dostala v roce 1681 po velkém požáru, který zničil původní střechu. Věž je vysoká 60 metrů, ochoz s kruhovým výhledem se nachází ve výšce 37 metrů. Pod sebou spatříte zámek, město a třpitivou hladinu řek na soutoku. V dáli pak České středohoří a roviny Polabí s nápadným řípem. Ale pozor, věž nebývá přístupná denně, je třeba se informovat na webu mělnické farnosti. A pokud se trefíte s návštěvou dopoledního času zvonění, odnesete si z Mělníka další netradiční zážitek. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Jedinečné a vyprodané.
2: Přesně takové bude i letos naše Konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
2: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
1: Pohodové české rádio.
0: Za pár vteřin 4:45 před studiem netrpělivě chodí Vlasta Suk, už se na vás moc těší a písničky na přání si přichystal, dneska jsou nádherné, koukal jsem, že to bude stát za to, například holky Karel Gott, no bude to hodně, třeba Smoky, Činasky, tak si to nenechte ujít, teď už Petr Rezek.

0: Tak tohle jsou Queeni ve vysílání Blaníku. Už je s vámi a pohodovou neděli přeje Vlasta Suk. Za chvíli dáme čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis. A co si zahrajeme? Tuhle lahůdku pro vás mám. No, kdo jste ještě nepoznal Hradišťany a Jeleny, miluju tě, tak připomínám. Nabídnu Karla Gotta, pokaždé. A taky nám zaspívá Marie Rotrová. Jedno štěstí pro vás. A štěstí se bude hodit i po 17. Ostatně za chvíli řeknu víc. Každopádně, hrajeme hezky česky a ta 17. tady bude za 6 minut.
1: Radio Blaník. Radio Blaník. Počasí. Radio Blaník.
2: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají k 21 stupňům. Očekáváme spíše zataženou oblohu, bude zataženo až oblačno. Objeví se přehánky, také déšť. Dopoledne a kolem poledne budou srážky přechodně ubývat. Odpoledne k večeru budou od západu opět četnější. Lokálně může i zabouřit. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na Klarensku, v Letci na místní silnici poblíž autobusového nádraží bouralo tady osobní auto. Nabouralo do domu, místo nehody je s opatrností průjezdné. Na Kladensku ve Velké Dobré v Berounské ulici u křižovatky se Sluneční srazilo osobní auto cyklistu. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Na dálnici D1 na 38. kilometru směrem od Brna na Prahu dejte pozor na porouchané auto. A na dálnici D1 mezi 65. až 45. kilometrem směrem na Prahu v jízdním pruhu pro pomalá auta probíhá údržba silnice, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Kristýnou Ševčíkovou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Malé děti tráví u mobilních obrazovek přes hodinu denně. V Česku jsou méně dostupné léky na cholesterol. Irán poslal USA odpověď na návrh na ukončení va. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Přes 40% dětí do 5 let tráví u obrazovek více než hodinu denně, ukazuje to průzkum agentury STEM. U nejmenších dětí do 11 měsíců je situace specifická. Skoro polovina z nich podle rodičů obrazovky nesleduje vůbec, ale třetina už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Děti nejčastěji sledují obsah na sociálních sítích. Moderní léky na cholesterol by měly být v Česku dostupnější, upozorňují kardiologové. Dostanou se k nim pouze pacienti ve specializovaných centrech. Kardiologové by chtěli mít možnost tyto léky předepisovat i ve svých ambulancích. Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Podle agentury Reuters to uvedla íránská státní média. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájili USA a Izrael na konci února, byla neúspěšná a ztroskotala například kvůli sporům o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. Karviná zve na své největší oslavy roku Dny Karviné 2026. Ty v polovině června promění v centrum hudby, zábavy a setkávání. Přípravy programu vrcholí. Ten by měl zaujmout jak rodiny s dětmi, tak mladé lidi i starší generace. Více k němu dodá mluvčí města Monika Danková.
6: Letošní program nabídne vedle populárních interpretů také výjimečný hudební zážitek v podobě projektu Symphonic Dance Music, který propojí moderní taneční hudbu se symfonickým orchestrem Janáčkovy Filharmonie Ostrava.
11: Nebude chybět ani Olga Lounová a legendární kapela Olympic. Tolik zprávy a u mikrofonu je Vlasta.
0: Ano, jsem s vámi a přeju krásnou neděli.
1: Vlasta Suk
10: na rádiu Blaník.
0: A ještě bych tu pro vás něco pěkného měl. Ano, celý víkend rozdáváme 2 vstupenky na jeden z festivalů Nedvědě u stánku. Tak výherní písnička pro tuto chvíli.
12: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Se jmenuje Růže z papíru od Brontosauru. Číhejte, jakmile ji uslyšíte, volejte studio 800 109 109, když se dovoláte jako třetí, výhra je vaše. Tak hodně štěstí vám všem.
12: Že nebe modrý ještě smysl má.
10: Rádio Blaník.
0: Teď posílám Michala Hrůzu, 100% uslyšíte písničku Zakázané uvolnění a za chvíli taky Sir Elton John nebo Karel Gott pokaždé. Minuta nás dělí od 17 hodin, užívejte nedělní odpoledne ve společnosti Blaníků.
13: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: brontosauři Růže z papíru.
1: Víkend s Nedvěry na Rádiu Blaní.
0: Jasný signál toho, že rozdáváme vstupenky na jeden z festivalů Nedvědi u stánků. Výherní písnička za námi. Jako první se dovolal posluchač z Valmezu Tomáš, druhá byla Pavla z Chebu. A kdo třetí? Dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den, tady je Soňa.
0: Soňo, a tleskáme.
2: Děkuju.
0: Tak to klaplo, bylo to těžké.
2: Říkala, jak paní říkala, to jak po haluzi.
0: No, a bylo to těžké se dovolat?
2: No, jako, ale měla být jiná písnička, neměla?
0: Růže z papíru. Růže z papíru.
2: Jo, já jsem říkala, že Valčíček.
0: Valčíček už...
2: Říkám, aha, protože my jedeme v autě a postupně to posloucháme, teď jsme se ubytovali a já říkám, Nedvědi.
0: No, ano, brontosauři Nedvědi, je to úplně jedno. Každopádně Valčíček tam byl, ale ten už hrál včera jako výherní písnička.
2: Aha, tak se špatně poslouchala.
0: Ale
2: jsou to Nedvědi.
0: No ano, ano, vychytali jste to dobře. Tak já vám gratuluju, samozřejmě si budete moci vybrat, tak mi vydržte na telefonu, ať vše podstatné dořešíme. Užijte si to a třeba pak dejte vědět, jaké to bylo, jo?
2: Ano, děkuju, určitě.
0: Jo. Mějte se báječně naslyšenou.
1: Rozhozený vlasy trávě kví. Víkend s Nedvědi. Na Rádiu Blaní.
0: No a teď už další hezké české ode mě. Divoký byl za chvíli, Znamení. A tohle je Karel Gott. Krásná písnička pro vás. Pokaždé. Máme 10 minut po 17. hodině. Nedělní Blaník, jede dál. Buďte s námi.

0: Skupina Divoké byl písnička Znamení, za 10 minut už bude 17:30. Máme neděli 10. května, kdy svůj svátek slaví Blažena, ale Blaženky nejste v tom sami. Všechno nejlepší přejeme i maminkám samozřejmě, protože dnes je den matek, ano. A my slavíme společně s maminkami. Nejenom, že jsme obdarovali některé maminky, jak už jste slyšeli v našem vysílání, ale taky hrajeme písničky o maminkách. A ta další tady bude krátce po 18. hodině, tahle. Byla jsi tu pro mě a já teď tu budu pro tebe. No, spousta krásných písniček o maminkách zazní i mezi napsání od 19 hodin, třeba Jakub Smolík. O mámo, léta jdou, tvář ti zdobí vrásky, jedna... Písničku o mámě přidá Michal David. Přízem, vítr šílí, dům je... No, nebo Tomáš Klus taky bude zpívat všem maminkám. Tak tohle je pro vás, milé maminky. A vaše sváteční vysílání na Blaníku bude pokračovat i v písničkách na přání. Tak poslouchejte dál. A za chvíli třeba Ricky Povery nebo Jeleni s Rým Pavlicou. Miluju tě.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
3: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v Bystru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Původně tuhle písničku zpívali olympici Jan Antonín Pacák, ale tohle je verze od Petra Muka se skupinou Šalom, Bonsoir Mademoiselle Paris. Nedělní odpoledne si užíváte s Blaníkem, za 5 minut bude 6:45, docela ode mě pro vás třeba Marie Rotrova a Štěstí nebo Céline Dion. A pokud jste dopoledne propásli dobré rady do zahrady, máme pro vás ještě jednou, tady je kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, květen na zahradě, to je jako otevřené pódium. Všechno je připravené a teď přichází hlavní představení. A pokud jste ještě nestihli sázet, právě teď máte ideální chvíli to dohnat. Do půdy už bez obav patří rajčata, papriky, cukety nebo třeba fazole. A kdo chce zkusit něco trochu jiného, může vysadit třeba lichořeřišnici. Nejenže krásně kvete, ale její listy i květy jsou jedlé, jsou lehce pikantní, skvělé do salátů. A navíc funguje jako přirozený odváděč škůdců, kteří si raději smlsnou na ní, než na vaší zelenině. A právě škůdci je věčné téma každého zahradníka. Ale co kdyby řešení nebylo v postřicích, ale v chytrém sousedství? Zkuste kombinovat rostliny tak, aby si navzájem pomáhaly. Třeba bazalka vedle rajčat nejen zlepší jejich chuť, ale zároveň odpuzuje některé nežádoucí návštěvníky. Aksamitník, známý spíš jako smraďoch, umí v půdě omezit háďátka, která napadají kořeny. Pokud vás trápí slimáci, večer položte na záhon vlhký karton. Přes noc se do něj slimáci schovají a ráno je jednoduše se sbíráte bez chemie a bez námahy. A ještě drobnost, která může změnit hodně. Zkuste zalévat ráno místo večer. Rostliny vodu lépe využijí, snížíte riziko plísní a navíc nebudete lákat noční škůdce. Květen je měsíc, kdy se zahrada učí rovnováze a čím víc jí podpoříte chytře, tím méně práce vás čeká později.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9.00.

0: Tolik tedy skupina Krištof, písnička Atentát. Máme pro vás další čerstvé zprávy s Kristýnou Ševčíkovou, taky počasí a dopravní servis samozřejmě, no a spoustu písniček k tomu všemu. Například od Petra Spáleného už za chvíli Obyčejný muž.
1: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásným dámám.
0: Taky nám zaspívá Michal David.
1: Každý mi tě lásko závidí, když Prahou
0: a vybírám pro vás třeba i kapelu Činasky a jednu veselou písničku, která potěší víno.
1: My máme rádi víno.
0: A my máme rádi české písničky, proto si hrajeme hezky česky. Za 6 minut už bude 18 hodin.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Válkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 10 stupňům. Zítra očekáváme zataženou až oblačnou oblohu, objeví se přehánky nebo déšť. Dopoledne a kolem poledne budou srážky přechodně ubývat, odpoledne a k večeru budou naopak od západu opět četnější, lokálně může i zabouřit. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
2: Na Praze západ mezi Kralupy nad Vltavou a Turskem bouralo osobní auto s motorkářem. Místo je průjezdné Kyvadlově. Dejte pozor na Kladensku v Letci. Na místní silnici poblíž autobusového nádraží máme tady dopravní nehodu. Osobního auta narazilo do stromu. Místo nehody je z opatrnosti průjezdné. Na dálnici D4 na 31,5 kilometru směrem od Strakonic na Prahu havarovalo v místě dopravního zúžení osobní auto. Na místě je blokovaný pravý jízdní pruh. Kolona má 5 kilometrů. Tam si určitě počkáte. A na Berounsku v Hořovicích v ulici k nemocnici na kruhovém objezdu probíhají stavební práce. Provoz je tady omezený. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Kristýnou Ševčíkovou.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme

0: republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Hnutí ANO ve volebním modelu oslabilo. Kardiologové varují před steroidy. Na závěr fotbalového derby pražských S reagují v zahraničí. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO se 32% hlasů. Za měsíc si o 2% body pohoršilo. Druhé místo si udrželo hnutí STAN, třetí ODS a čtvrtí jsou Piráti. Motoristé ztratili od voleb podle průzkumu necelé 2%. Pokračuje analytik agentury Kantar Pavel Ranoch.
8: Ten odliv nastal zhruba na přelomu loňského letošního roku a jako důvody tehdy uváděli zejména styl komunikace nebo chování některých vrcholných představitelů motoristů, tehdy to byl zejména Filip Turek.
7: Průzkum se uskutečnil od 14. do 30. dubna. Zúčastnilo se ho 995 lidí. Středoškoláci mají za sebou společnou část maturity. Kromě povinné zkoušky z češtiny si museli tradičně zvolit i druhý předmět. Drtivá většina opět sáhla po angličtině a dalších jazyků na úkor matematiky. Užívání steroidů může vést ke kolapsu nebo úmrtí. Můžou totiž rozhodit srdeční rytmus. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků je rizikové zejména pro mladé amatérské sportovce. Upozorňují na to kardiologové. Skandální závěr nedohraného šlágru fotbalové ligy mezi Slavií a Spartou zaujal i evropská média. Píšou o absolutním šílenství v pražském derby, invazi fanoušků na hřiště s pyrotechnikou a násilí proti hráčům. Utkání zůstalo nedohráno poté, co za stavu 3-2 pro domácí v 7. z 10 nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slavistických fanoušků. Případem se už zabývá disciplinární komise LFA. Ze zpráv je to pro dnešek vše a já vám přeji krásný zbytek dne.
9: A necelá minuta nás dělí od 18 hodin.
10: Plasta Suk
1: na rádiu Blaník.
9: Startuje podvečerní vysílání za okamžik další krásná písnička pro vás, milé maminky, k dnešnímu dni. Bude tu píseň Máma, kterou zaspívají Rigo, Olga Lounová a Petr Kolář, ale ještě předtím přichází zpívat Petr Spálený, co by obyčejný muž. Tak

let. Už tě znám. Schody

Taky z toho vychází zajímavá částka. Tak my Češi podle odhadů utratíme za dárky pro maminky k dnešnímu dni 490 milionů korun, což by mohlo být o 20 milionů víc než loni. No tak uvidíme, jestli to klapne a bude to těch 490 milionů. Každopádně nejčastěji saháme po květinách a bomboniérách a pak samozřejmě po květinách těch větších, samozřejmě, ano. Takže, milé maminky, doufám, že jste taky něco dostali od svých dětíček, ale od nás teď dostanete další krásnou písničku, která se jmenuje Máma. Rigo, Olga Launová a Petr Kolář právě teď, krátce před 6:45.

0: I Michal David bude společně s námi 30. května slavit blanické narozeniny. Pokud lístky máte, tak už se určitě těšíte. Pokud je nemáte, můžete zkusit své štěstí a vyhrát si je u nás na Blaníku. Ano, startujeme už zítra, tak buďte ve střehu a veškeré další podrobnosti o koncertu se dočtete na našem webu na adrese radioblanik.cz.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Dále hezky česky třeba Marek Ztracený, Ta bílá ti sluší, nebo Činasky a víno. A za 6 minut už bude 6:30, pěkný podvečer.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Já

0: Kolenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.
7: Rádio.

0: tohle je Lenka Filipová, která nás potěšila písničkou Věnování. Za 4 minuty bude 6:45. A teď se tak trošku vypravíme do minulosti, na nečisto do zítřejšího tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Mezi 9. a 10. vás tam každé všední dopoledne berou kolegové Petr Slíva a taky Adéla Zahradníčková z Dobrého rána. No a mám pro vás takovou, řekněme, přednápovědu. V tom zítřejším tajemném roce začala zlatá éra českého hokeje a byl u toho i Martin Hručinský.
3: Nepopsatelný, nemůžu a vůbec nemůžu moje pocity popsat. Je to strašná náhra, protože ta sezóna byla strašně těžká pro mě v Montrealu a přijel jsem sem, sežel jsem vynikající parta, vyhráli jsme titul mistra světa. Vlastně po roce v Nagánu znovu velký úspěch pro český hokej, vynikající, nemám k tomu slovo.
0: Tak schválně, tušíte, kde bychom se mohli nacházet už dnes? Pokud ano, tak zítra toho využijete. Mezi 9. a 10. tajemný rok, těšte se, poslouchejte.
1: Tajemný rok, Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Do té 19. hodiny ode mě pro vás třeba tým čo s tým, anebo Standa Hložek, Petr Kotvát, o Suzy. Už za okamžik.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panem.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Už od zítřka u nás na Blaníku.
4: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.

0: Tak tohle byl Roxette Dangerous, krátce před 19. hodinou. Neděle 10. května, spousta písniček, samozřejmě na vaše přání i maminkám, ale i jiné tu budou třeba od Pavla Nováka, Malinka.
1: Já chci řád a plát jako žhavej drát, až přijde má Marinka.
0: Přejete si Lunetiky. A nebo Jakuba Smolíka, O mámo.
2: O mámo, létaj jdou.
0: Takhle to bude hrát na Blaníku po 19. hodině. Na vaše přání a hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Tak zatímco dnes si na většině území užíváme sluníčka, zítra tomu bude jinak. Čekujeme převážně zataženo až oblačno, postupně s deštěm nebo s přeháňkami, odpoledne i místy s bouřkami. Teploty 17 až 22, na západě kolem 16 a ty noční minima 12 až 8 stupňů.
4: Rádio Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Plasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: A už je tady 19. hodina, pojďme na to, pojďme dělat radost vašim známým. Objednávali jste na našich internetových stránkách 3 dny dopředu na adrese radioblaník.cz. Takže vy, kteří jste si napsali, počkejte si, na vaše přáníčko určitě dojde. Za chvíli třeba Jakub Smolík, O mámo, Lunetik, Richard Miller, taky Tereza Mašková a spousta dalších. A na rozjezd Vandraže, Šrouby a Matice, jdeme na to.
3: Rádi.

0: Mandraže, šrouby a matice, posloucháte Rádio Blaníka, pojďme na to.
1: Písničky na přání. Na Rádio Blaník.
0: Je to tak. I dneska večer to bude znít na vaše přání. O písničky jste si psali v předstihu přes naše internetové stránky na rádiu Blaník.cz a těch vzkazů přišla velká hromada, tak to nebudeme zdržovat a pojďme, začínáme jednou o mamince. Ano, náš milý Blaníčku, moc prosím o zahrání písničky pro Zdeničku Urikovou Slučné u Plzně. Je to úžasná žena, maminka i kamarádka. Zdeničko, naše milovaná, k dnešnímu svátku maminek ti chceme popřát jen to nejlepší. Hodně štěstí, lásky a spokojenosti v tvém životě. Užij si dnešní svátek maminek, pořádně ho oslav a někdy brzy na viděnou. To ti přejí holky z Hořovic. Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou maminku k dnešnímu svátku. Maminko, má nejmilejší přejití k dnešnímu svátku maminek, vše jen to krásné, hodně štěstí, lásky a moře zdraví. A proto ti posílám písničku Jakuba Smolíka, od kterého máš ráda všechny jeho písničky. Užij si dnešní den, to ti přeje tvá dcera Jana Čermáková. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát naší milé mamince, paní Božence Kozákové z Plzně, skvrňan na písničku ke dní matek. Milá maminko, z celého srdce ti přejeme hodně, hodně zdravíčka, radosti ze zahrady a slepiček, které tak rozmazluješ. To vše ti přeje dcera Jana a syn Véna s manželkou Jarinou. A ještě tu máme tenhle vzkaz, který samozřejmě taky splníme. Milá maminko, naše drahá Miluško Nováčková, ke dní matek ti s láskou posíláme písničku jako malé poděkování za všechno, co si pro nás za celý život dělala. Za tvou péči, lásku, trpělivost, taky za každodenní starost o nás, za všechna uvařená jídla, vyprané prádlo, uklizený domov i za to, že jsi tu pro nás vždy byla. Děkujeme ti prostě za všechno, máme tě moc rády, tvoje dcery Iveta a Lenka. Takže všechny maminky, které jsem teď četl, zdravíme solo a posíláme krásnou písničku Jakuba Smolíka. O málo.

Jsme Radio Blaník, hrajeme na přání a hezky česky i dnes v neděli večer 10 minut po 19. hodině. No a koho potěšíme teď? Budeme hrát Lunetiky k 30. narozeninám. Ano, dnes slaví své 30. narozeniny pan Stanislav Jílek z Hlinska. Milý Stáňo, přeji ti zdraví, štěstí, abys našel tu pravou lásku a byl stále tak úspěšný ve své profesi profesionálního kouzelníka. Mám tě moc ráda a nezapomeň, že magie mění svět. S láskou, maminka, jsem na tebe pyšná.

Ať je hudba tvůj lék a Lunetik na rádiu Blaník. A jedeme dál, teď Richard Miller s písní Baroko. Moje nejzlatější maminečko Jiřínko, dneska jeden maminek a ty jsi ta nej pro mě. A já ti nechávám na Blaníčku zahrát písničku, kterou máš moc ráda. Tak si ji naplno užij, ať tě život stále baví. Mám tě moc ráda, tvoje křehotinka posílá.

0: Je krátce po 14:15 na rádiu Blaník, doznívá Richard Miller. Tohle byla píseň Baroko. Za chvíli třeba Pavel Novák s písní Malinka, taky Tereza Mašková s Markem Lamborou, a nebo Michael Jackson, písnička Thriller. Tak se těšte, užívejte nedělní večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
3: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
8: Maxi Dotace.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
10: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Ano, je to tak. I dneska večer na svátek matek hrajeme na přání a opět tu máme jednu pro maminku. Naše milá maminko, k dnešnímu dní matek ti přejeme jen to nejlepší. Chceme ti poděkovat za všechnu tvou trpělivost, lásku a podporu, kterou nám vždy dáváš. Jsi pro nás velkou inspirací a jsme vděčné za všechno, co pro nás děláš. Užij si svůj dnešní den naplno, zasloužíš si to. Moc se těšíme na naši další dovolenou v Egyptě. Milujeme tě. To vše ti z celého srdce přejí tvé milované dcery Niky a Andy.
1: Pohodové české rádio.
0: No tohle je Michael Jackson, písnička Thriller.

No jak z hororu. Tak to byl Michael Jackson, písnička Thriller. Posloucháte Radio Blaník, hrajeme na přání. Před námi duet Tera Zamaško a Marek Lambora, Náš příběh. Děkuji Blaníčku za písničku, 60. narozeniny mám a co si přát, ať jsme všichni zdraví. Cesta, kterou půjdeš dál se mnou, Emčo, je pro mě cesta plná štěstí, lásky, pohody a víry. Věřit v tebe a nesklamat se, už nic nepokazit, spolu si splnit přání, které máme, abychom se hodně smáli, i když občas hloupostem. Říkat si pravdu, ať je jakákoliv. Žít a užívat si s tím, kdo je sluníčkem mého života, a tím je můj milovaný Emánek. Krásný den všem. Marzenka posílá písničku. Tak tady je Náš příběh.

Tereza Mašková, taky Marek Lambora a náš příběh. Teď na vaše přání Pavel Novák, Malinka. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro paní Špátovou do Pertoltic u Friedlandu v Čechách. Milá maminko, babičko, prababičko, Blaženko, přejeme ti všechno nejlepší k svátku, máme tě moc rádi a za všechno moc děkujeme. K přání se připojuje i tvůj manžel.

Pavel Novák nás roztančil s písní Malinka a pokračujeme dál, teď trošičku zvolníme. Všechno nejlepší k svátku matek, naše maminko a babičko Moniko přejí Anička, Bernánek, Eliška, Karolína, Pepa, David a taky děda Jirka.

0: Romantické vyznání Bobra Motýla, za námi, před námi Karel Gott. A na vaše přání taky tento vzkaz. Prosím o zahrání písničky pro moji sestru Danielku z Nového Strašecí. Milá Danielko, k tvému životnímu jubileu, 50. narozeninám, ti z celého srdce přejeme hlavně pevné a stále zdraví, dny naplněné radostí a spokojeností, hodně božího požehnání do dalších let a vždy bezpečný návrat z každé tvé cesty domů. Máme tě moc rádi. Upřímně přeje maminka, tak Jaromír s rodinou, Jana s Vláďou a Hanka s rodinou. Tak my se připojujeme samozřejmě k přání všeho nejlepšího a k těm krásným kulatinám posíláme písničku Oheň v sobě máš.
1: Rádio Blaň. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky. Blaník Rádio.

na Blaníku doznívá Karel Gott, Oheň v sobě máš. A my pokračujeme na vaše přání. Před námi Ozzy Osbourne, Mama, I am coming home. Písničku posíláme na Meziboří, naší neposedné, ale roztomilé a milé mamince Lidušce. Všechno nejlepší ke dní matek posílají Andrea a Verča. Máme tě moc rádi. A ještě jeden vzkaz tu máme, milá maminko, děkujeme ti za všechnu lásku, péči a obětí, která nám každý den dáváš. Jsi naše opora, radost i největší štěstí. Přejeme ti krásný den matek, plný úsměvů, lásky a pohody. Moc tě milujeme navždy, tvoji Nikča, Denča, Evička, Vašík a taky Fáfa.

0: Mama, I am coming home. A tady Ozzy Osbourne na Blaníku. Pokračovat budeme dál s Michalem Davidem. Zahrajeme pro Gadgetku z Poruby. Tady máš písničku Na den matek, vyjadřuje to tvoji energii a taky, jak si moc akční, někdy až moc Natálie posílá. Milá maminko Lenko, dnes je den jen pouze tvůj, ať splní se ti každý sen i tajný plán tvůj. 59 let a přesto stále záříš, svou laskavostí celý domov rozjasníš. Ať zdraví slouží, štěstí při tobě dál stojí a každý nový den za radost stojí. Ať život rozdává ti krásné chvíle jen, protože ty jsi nejlepší maminka, to ví celý svět. Moc tě miluji, mami, přání posílá dceruška Peťulka s vnoučkem Davídkem a taky s babičkou Aničkou. Milá, milovaná maminko, přeji ti všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví a taky lásky přeje Jana a Tereska z Liberce. Budeme hrát taky písničku s tímto vzkazem. Dnes je tvůj narozeninový den, kdy slavíš 37 let a chceme ti popřát hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, to ti přeje tvá kámoška Soňa a holky z Drahonic. A tady už je tady Michal David, non-stop.
1: Jsme Blaník, pohodové české rádio.

0: Michal David. Non-stop, já chci žít non-stop. Posloucháte písničky na přání tady na Blaníku a před námi holky pro mámu. Ano, ta se hodí k dnešku, co říkáte. Dobrý den, chci nechat zahrát písničku pro tu nejskvělejší maminku na světě, kterou jsem poznal. Mami, všechno nejlepší ke dni matek. Mám tě moc rád a moc si vážím toho, co pro mě děláš, tvůj milovaný syn. Další vzkaz. Pro Janu Čepelovou Stachova. Děkuji, mami, za to, že tě máme a co pro nás děláš. Moc tě milujeme, přeju ti hezký den matek. Anna. Dobrý den, chtěla bych zahrát pro moji maminku ke dní matek. Mám tě moc ráda, mami, jsi úžasná máma. Jana. Ahoj, Blaníčku, budeme hrát pro mou nejlepší maminku Katarínku, prosím, písničku. Milá maminko, děkuji ti za lásku, kterou jsi mi dala. Děkuji za bezesné noci, ve kterých ses o mě bála. Děkuji ti za úsměv, kterým jsi mě povzbudila. Děkuji ti za tvoje srdce, kterým jsi mě vždy ochránila. Mám tě moc ráda, tvoje Dianka.
1: Rádio Blaník.

0: Za námi holky zpívali pro mámu krátce před 20. hodinou, no a před námi další pohodovky na vaše přání. Zase o maminkách, některé Lucie Bílá máma.
1: Nikdy jsi mi mami neřekla, jaký to je přijít do prázdného dětského pokoje.
0: Já taky zaspívá Radu, za jednou to pomine.
2: Jednou to pomine, dobrý zlý jen mine.
0: A kolem tři čtvrtě i Daniel Hulka, Pán démonů. Tak se těšte, hrajeme hezky česky na přání. Za tři minuty už bude 8 večer.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Většinou už zataženo až oblačno a postupně během dne na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne večer sem tam i zabouří. S teplotami zítra 17 až 22, na západě naměříme kolem 16 a v 1000 metrech na horách okolo 12 stupňů. V noci a po ránu většinou už je zataženo až oblačno, postupně od západu i déšť nebo přehánky a minima 12 až 8 stupňů Celsia.
4: Radio Blaník.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí. Plasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, za minutu už bude 20 hodin, my pokračujeme na vaše přání, před námi taky Opus Life is Life. Milé rádio Blaník, zahrajte prosím mé sestře Gabče Haragové ze Škvorce, která dnes slaví krásné 50. narozeniny. Milá sestřičko, k tvým úžasným 50. nám ti přeji moře štěstí, zdraví a lásky. Jsem rád, že tě mám, užij si svůj den a pamatuj, věk je jen číslo, mám tě rád. Všechno nejlepší, ségra, tvůj brácha Saša vybírá. Tak písnička je tady, Opus Life is Life.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

0: Opus Life is Life a my jdeme dál. Teď na Blaníku taky Lucie Bílá s písní Máma. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro moji mamču Gabču v den, kdy mají svátek všechny maminky. A já bych tedy té svojí chtěla popřát hlavně zdraví a poděkovat za vše. Mami, my se máme, že se máme, tvoje dcera Klárka. A ještě jeden z kastu máme. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát písničku pro naši nejlepší a nejhodnější maminku na světě Martu Bardovou z Hrazan. Naše nejmilejší maminko, přejeme ti ke dní matek všechno nejlepší, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás kdy udělala a stále děláš. Jsi naše kotva, naše světlo na konci tunelu, náš přístav, kam se můžeme kdykoliv vrátit. Milujeme tě, nejsi jen nejlepší maminka, ale také babička, vnoučátek, Laurinky, Petříka a Beátky. Děkujeme, Ivča a Verča.
1: Den matek
2: na Rádiu Blaník.
3: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí

Lucie Bílá, písnička Máma ke dní matek právě teď na Blaníku a na vaše přání dála Cool and the Gang Cherish. Dobrý den, na touto cestou bych vás chtěla poprosit o zahrání písničky pro mou milovanou maminku Zdenku Adámkovou a chtěla bych jí popřát všechno nejlepší ke dní matek. Hodně štěstíčka, zdravíčka, chtěla bych jí vzkázat, aby to všecko zvládla, všechny starosti, co má a byla nadále silná, byla to vždycky jako já pro ní. A taky bych jí chtěla poděkovat za to, jaká je úžasná maminka, stará se o mě už celých těch 35 let, Žaneta. Tak jo, tak maminku zdravíme samozřejmě a posíláme Cool and the Gang, Cherish.

Cool and the Gang, písnička Cherish. Posloucháte Rádio Blaník, teď na vaše přání Miraj Drahokami. Dobrý večer, chtěl bych zahrát pro mého kamaráda jen tak pro radost. Děkuji, Tom.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Miraj, drahokami, teď na vaše přání taky Raduza, jednou to pomine. Zahrajte prosím pro Monču, milá Moni, jelikož si nebyla na koncertě Raduzy, tak posílám jednu písničku od ní, snad se ti bude líbit, je v ní hodně pravdy. Mám tě moc ráda, vydržíme, opatruj se, s láskou Lenka.
2: Radio Blaník.

Hrůza a jednou to pomine. Na rádiu Blaník hrajeme na přání, teď Lunetik a písnička Máma. Když ráno vstávám, slunce svítí, vím, kdo mě životem tiše chrání. Tvoje ruce umí zahnat trápení, v tvém obětí každá bolest mizí. Byla se mnou, když jsem padal níž, ukázala jsi mi, jak se zvedat výš. Každý můj krok si hlídala blíž, pamatuju pohádky před spaním, tvůj hlas, co uměl utěšit strach. A kdybych měl 1000 písní znát, žádná neřekne víc než jediné. Děkuju, mami, že jsi naučila stát. A taky milovat srdcem upřímně. Anička a Patrik vybírají písničku. Všechno nejlepší ke dní matek. Z celého srdce vám děkuji za vaši laskavost, péči a teplo, které rozdáváte kolem sebe. Vaše přítomnost přináší klid a radost. Přeji vám hodně zdraví, lásky a krásných okamžiků. Ať se vám vše dobré vrací mnohonásobně. To vám přejí Adriana s Marečkem. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od kapely Lunetik pro moji milovanou, skvělou a báječnou maminku, paní Janu Pfeifferovou z Teplic nad Metují ke dní matek. Milá maminko, přeji ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať se ti splní vše, co si přeješ. Mám tě moc rád, asi moje milovaná maminka, tvůj syn Petr.

0: Lunatika písnička má za 6 minut půl deváté. No a za chvíli na vaše přání třeba Scorpions, Olga Lounová, Hana Zagorová a nebo další maminkám od Tomáše Kluse. Posloucháte písničky na přání a my jsme Blaník.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam třeba i dětský kolečko?
6: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
10: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
11: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: A dál na vaše přání Scorpions. Dobrý den, prosím, zahrajte pro moji maminku ke dni matek, napsal Tomáš. Budeme hrát pro moji vysokomístskou lásku, Leničko Drahošová, strašně moc tě miluji, tak jako Rádio Blaník, ale tebe mnohem víc, lásko moje, jste super rádio a ty jsi nádherný miláček, píše Radek.

Tak to byla krásná romantika Scorpions a pokračujeme dál na vaše přání hezky česky. Olga Lounová, jsem optimista. Prosím, zahrajte pro vnučku Teresku do Austrálie, která slaví 22. narozky. Terinko, všechno nejlepší ti přejí babička s dědou. Naše milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Chceme ti moc poděkovat za lásku, kterou nám dáváš. Jsme za tebe moc vděční. Tvoje milované děti, Katunka, Barunka, Jiříček, Adámek, Tereska a pejsek Gimlík. Milí Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro pana Petra Cihláře z Prahy, který dnes slaví své krásné narozeniny. V kuchyni vládneš jak král s bílou korunou, pára z hrnce stoupá jak mlha nad horou, nůž ti zpívá, když krájíš cibuli a hrnce tě poslouchají bez reptání a bez fóry. Jsi náš vládce ohně a pán nože. Milý Péťo, všechno nejlepší a hodně životní pohody ti všichni moc přejeme. Berča s Adélkou, Jana, taky Franta, Barča s Jirkou, rodiče Spacová a Banča. A my se připojujeme všem slavencům, posíláme pěknou písničku, tady je pro vás.

Hoglounová, jsem optimista. Teď na Blaníku 9:55 a na vaše přání taky Hana Zagorová. Rybičko zlatá, přeju si. Maminečko moje milá, tobě jsem se narodila, ty máš mě a já mám tebe. Jsi mé slunce, já tvé nebe. Všechno nejkrásnější k tvému dnešnímu svátečku, hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně lásky, hojnost božího požehnání a ochrany Panny Marie. S láskou, tvoje láska, tvůj milíček. Milujeme tě, maminko naše. Ela Marie Štoksová. A písnička je tady právě teď. Radio Blaník.

0: Hana Zagorová s krásnou písničkou Rybičko zlata, přeju si od Jiřího Zmoška, hudba, no krásná. A před námi další hezká česká na vaše přání, Tomáš Klus a Marím. Marunko, dnes je to 10 let, kdy díky tobě je dokonalý náš svět. Nechť je tvůj život zalitý sluncem a plný lásky, přátel a provázený tancem. Bráška, až tě nezlobí, vydrž, než opustí ho jeho pubertální období. Ve škole záříš jako hvězda, jsi celá maminka, tak tvůj život bude divoká jízda. Proto stále buď svá, tak úžasná a jedinečná. Milujeme tě celá rodinka. Matýsek, táta i maminka. A ještě jeden vzkaz tu máme. Maminko, si pro nás ta nejlepší na světě. Milujeme tě v každé větě. Slibujeme, že se polepšíme zas a znova, i když to jsou možná jenom slova. S Maruškou už budeme andílci milí, přestaneme se prát aspoň na chvíli. Doma ti víc pomůžeme, to je jasná věc, ať nejsi z nás unavená jako stařec. A i když nám to slibování možná nevydrží, dneska máš od nás v hádání pauzu. Krásný den matek přejí tvoje děti, Matýsek a Maruška. A zpívá Tomáš Klus, Marím.
1: Den matek na Rádiu Planík.

0: Tomáš Klus, písnička Marijím na rádiu Blaník a pokračovat budeme za malý okamžik písničkami od Karla Gotta Šarlotky Srdce nehasnou a těšte se třeba na Dana Hulku, písničku Pán démonů.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Milá Maruško, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdravíčka přeje mamka, Tomáš a taky Láďa. Všechno nejlepší k narozeninám, Luci, ať se ti všechno splní a ať Sofinka nezlobí, Lucka. Zahrajeme taky mému příteli Jiřímu, mám ho moc ráda, napsala Jarmila. Chtěl bych k dnešnímu svátku matek poslat všem maminkám, ale hlavně mé drahé mamince Evě Mrázkové do Chrudimi písničku od Karla Gotta pro radost a potěšení posílá syn Láďa. Dobrý večer, v sobotu 9. května oslavil své 75. narozeniny pan magistr Petr Kulík ze Zbyzub, dlouholetý ředitel praktické a speciální školy v Uhlířských Janovicích. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, pohody, věrných přátel a dobrou mušku přeje manželka Jarka, dcera Petra s přítelem a taky vnučky s rodinami. Takže všechny oslavence pochopitelně zdravíme, taky přejeme všechno nejlepší a posíláme tuhle písničku.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: My už jsme nachystali další hezkou českou napsání. Před námi Daniel Hulka a Pán démonů. Maminko moje milá, ty jsi krásná jako víla, moje milá maminko, záříš jako sluníko, s tebou se mi krásně žije, s tebou je svět fantazie. Přeji ti, maminko moje milá, abys vždy jen šťastná byla. Krásný večer, Lucie Anna. A ještě jeden z kastu máme. Dnes 7. května oslavil své krásné narozeniny pan Jiří Kučera z Prahy. V serverovně tichá, kde bliká svět, žije náš ajťák, co zná celý IT svět. Kabely šeptají, když kolem jde. V kódech má pořádek a o tom to vše jde. Hodně štěstí a životní pohody do dalších let přeje manželka Barča, taky Jana, Franta, Verča s Péťou a Adélkou a všechny čtyřnohé špagetky, Loki, Čenda, Toník a Eli. Tak my se připojujeme a přejeme všechno nejlepší.
2: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

Čaudek, tady Daniel Hulka a pán démonů. Pokračujeme na vaše přání, před námi folk team. Leničko moje milovaná, tak tohle je k tvým dnešním narozeninám. A příští rok to bude ohromná sláva, tak si tenhle rok udělej přesně takový, aby začal být od této chvíle před tou velkou slávou pro tebe tím počínajícím rokem tvých naplněných přání. Taky štěstím, hojností, láskou, volností, svobodou a dovolit si cítit, jak moc jsi milovaná a dovolit si konečně plně také milovat. Zime štěstí, vše krásné, tvůj štístko. Folk team a skála právě teď na Blaníku.

0: Tak to byla nádherná lahůdka, Folk Team a Skála. Krátce před 21. hodinou. Ještě tu máme nějaká přáníčka, tak si je dáme samozřejmě, prodloužíme vaše oblíbené písničky na přání. Za chvíli Věra Špinarová, Máme máj. Ale taky Eva Burešová, Malý princ. A opět jedna o maminkách. Michal David a máma. Maminkovský večer na Blaníku pokračuje, hrajeme na přání. A samozřejmě hezky česky. Tak poslouchejte a užívejte.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zatímco dneska jsme si užívali sluníčka, zítra už čekáme většinou zataženo až oblačno a během dne na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne a večer i místy bouřky. V maximech naměříme 17 až 22, na západě chladněji kolem 16 a v 1000 metrech okolo 12 stupňů. V noci a po ránu pak teploty klesnou na 12 až 8, na jihovýchodě 15 až 12 stupňů Celsia naměříme.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu a půl už bude 9 večer, posloucháte Rádio Blaník a stále taky hrajeme písničky na přání. Koho potěšíme touhle nádherou od Věry Špinarové? Milý Blaníčku, zahraj prosím mamince, děkuju Šárka. Šárko, není za co, máme máj a vaší mamince s radostí hrajeme.

0: Takhle báječně vám hraje Rádio Blaník v neděli večer. Věra Špinarová, Máme máj. A to je kus pravdy. Užíváte si nedělní písničky na vaše písemná přání, pokračovat budeme dál s Evou Burešovou. Dneska mají maminky svátek. Maminko, tahle písnička je pro tebe. Miluji tě jako nekonečno planet. Bojuj a nevzdávej to. Brzo už budeme všichni spolu. Myslím na tebe, tvůj Jiřík.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Eva Burešová, krásná písnička Malý princ a pokračovat budeme dál. Na vaše přání Michal David a máma. Prosím o zahrání této písničky ke dní matek pro mou milovanou maminku Moniku D., která už tady s námi není, ale stále na ní s láskou vzpomínáme. Václav. Tak samozřejmě my vzpomínáme společně s vámi a ty už posíláme písničku.
1: Radio Blaník.

Michal David, krásná písnička Máma, na rádiu Blaník pokračovat budeme dál. Na vaše přání teď Dáša Zázvůrková, Hana Holišová, Věřím v brzké lepší příští. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát písničku, a to konkrétně pro kamarádku Kačenku Sinkovou, aby vždycky věřila v brzké lepší příští a že se moc těším, až zase vyrazíme na nějaký další koncert společně a všechno zvládneme. Sára posílá písničku, tak jdem na to, tady je.

0: Odpověď skrytá.
1: Dáša Zázvůrková, Hana Holišová a věřím v brzké lepší příští. Poslední vzkaz pro dnešní večer, respektive dva. Nechte zahrát píseň Mamince ke dní matek a vybrali jsme písničku od skupiny Škvor. Za vše, co pro nás děláš ráda, patří ti velká poklona a sláva. Jsme šťastní, že tě máme, za všechno ti děkujeme a z celého srdce tě milujeme. Přeje Alice, Anička, Alex, Sebastian a manžel Michal. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli písničku Lásko, písnička je pro tebe, Bubu. Škvor, svět iluzí.

0: Stále posloucháte Blaník a tohle byla poslední písnička na přání pro dnešní večer. Zase zítra od 19 to bude dle vašeho gusta. A pokud byste chtěli taky někoho potěšit, tak nezapomeňte, že můžete si objednat písničku, ale ideálně tak 3 pracovní dny předem, aby byla jistota, že tu vaši oblíbenou zahrajeme na adrese radioblaník.cz. Za chvíli opět Radeček, taky Los Lobos a La Bamba, a nebo Petra Janů, a pak že je to hřích.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Další prodloužený víkend za námi
3: a plný pracovní týden před námi.
2: Ale my si ho uděláme pohodový
3: a plný dobrých zpráv.
2: A začneme s tím už zítra.
3: Těšíme se na vás už po 6. hodině.
2: Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam třeba i dětský kolečko?
8: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.

0: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Za 5 minut už bude 9:45, nedělní večer a Rádio Blaník s vámi. Taylor Swift zpívala, no a teď připomínám, že my jakožto blaníští krajanci za vámi jezdíme 3x týdně a to proto, abychom se s vámi viděli, abychom rozdali nějaké pěkné dárečky, ale především, abychom točili zajímavé reportáže a zvali na pěkné výlety. A na našich internetových stránkách v sekci krajánek už máme stovky krásných tipů napříč republikou. Fotky, videa, celé reportáže tady můžete poslechnout a najdete tam už taky aktuálně tu ze Skřítkova v Pechyni na jihu Čech. Tak Skřítkov jsem navštívil v minulosti a zjišťoval jsem, co tady všechno mají. Povídal jsem si se spolumajitelkou Verinokou Vrábkovou.
1: Dobrý den, já bych vás tady chtěla přivítat. Náš Skřítkov je vlastně svět kouzelný, plný malých postaviček a bytostí a je toho tady spousta k vidění.
2: No já žasnu, kolik toho tady máte. Ani to nedokážu spočítat. Vy to určitě máte, ta čísla.
1: No, spočítaný Skřítky máme a je jich tady dnes 245.
2: Pánečku, tak zkuste nějaké vyjmenovat.
1: No, tak máme tady lesní Skřítky, jeskyňky, máme tady vodníky, taky tady máme městečko, kde je ukázka řemesel, i zaniklých řemesel, kde taky pracují naši Skřítci. A máme tady toho spousty.
0: No tohle musíte vidět, tak jak už jsem říkal, veškerá videa, fotky, reportáže na stránkách radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: No teď už zase hrajeme hezky česky. Václav Neckář, Křídla iluzí v tuto chvíli. Do té 22. hodiny třeba ještě Valda Matuška a Slavíci z Madridu. Tak užívejte nedělní večer, jsme Blaník.

většího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s ním

0: Tři mušketýři, Rod Stewart, Brian Adams a Sting, All for Love. Já vám přeji stále pěkný večer ve společnosti Planíku a teď mezi 22. a půlnocí si budeme hrát písničky z lásky a pochopitelně budeme pokračovat hezky česky.
1: Rádio Planík, počasí. Rádio
0: A ještě počasí zítřejšího dne podle meteorologů nás čeká zataženo až oblačno, postupně na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer i může zabouřit. V maximech naměříme 17 až 22 a v 1000 metrech na horách kolem 12. V noci a po ránu 12 až 8 stupňů, na jihovýchodě ještě tepleji 15 až 12. Toliko počasí, teď už posílám další hezké české, ale už, jak jsem říkal, budou samé romantické. Tak za okamžik třeba Karol Gott, Cestu znám jen já, taky si dám Aerosmith a Jeleni a nebude chybět Helena Vondráčková, která zpívá právě teď. Čas je proti nám. Užívejte si krásný nedělní večer s Blaníkem.
1: Písničky z lásky.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Kdekoliv na světě
7: a 24 hodin denně.
6: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
7: na našem webu radioblaník.cz.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Momentálně je obloha zatažená až oblačná, na východě území se místy objevují přehánky, ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Se začátkem nového týdne bude obloha zatažená až oblačná, místy se objeví přehánky a k večeru můžeme čekat také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na rádiu.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam třeba i dětský kolečko?
1: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená až oblačná, na východě území se místy objevují přehánky, ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Se začátkem nového týdne bude obloha zatažená až oblačná, místy se objeví přehánky a k večeru můžeme čekat také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

Nádhernou a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme pondělí 11. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Svatava. V tento den v roce 1932 se narodil český zpěvák a herec Josef Zíma. Bohužel nás loni opustil. Kdo má narozeniny, tak to je česká herečka a moderátorka Zuzana Bubílková, její 74. 54. slaví český atlet, desetibojař a trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák. 54. má taky český režisér, scénárista Jiří Vejdělek a 44. česká zpěvačka Iva Frýlingová. Tak blahopřejeme a teď už si opět jdeme hrát. Hezky česky.

0: Momentálně je obloha zatažená až oblačná, na východě území se místy objevují přehánky, ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Se začátkem nového týdne bude obloha zatažená až oblačná, místy se objeví přehánky a k večeru můžeme čekat také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz.

Krásný den, je pondělí 11. května, svátek slaví Svatava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální ceny pohonných hmot na úterý. Ministr obrany Jaromír Zuna bude jednat s premiérem Andrejem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Kandidáti na šéfa armády po Karlu Řehkovi jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Začíná osvětová kampaň Týden rané péče. Cílem je připomenout veřejnosti i odborníkům, jak zásadní je včasná podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen zdravotními komplikacemi nebo postižením. Startuje 8měsíční oprava mostu, který je v Liberci v Londýnské ulici u hranice města se stráží nad Nisou. Uzavřený zůstane do konce roku. A v Moravskoslezské nemocnici v Třinci proběhne den prevence mozkové mrtvice. Nabídne několik vyšetření, jako třeba EKG vyšetření, měření krevního tlaku a tepu, vyšetření hladiny cukru a cholesterolu nebo instruktáž rehabilitace. Akce potrvá do 3 hodin. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená až oblačná, na východě území se místy objevují přehánky, ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Se začátkem nového týdne bude obloha zatažená až oblačná, místy se objeví přehánky a k večeru můžeme čekat také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.